0: Signál Rádio, to nej z osmdesátek.
1: Why it's greased lightning?

nikdo tu není, to se ti jen zdá. Jestli to půjde, nebudem si lhát. Záplavy minou,

Vem si teď mou viziku, ať víš, s kým máš tu čest.

vždycky začal žít až z večera. Jak kýčovitej hit. Představ si to.

Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Zem pradávných song nepoznáš, je žalospev more nevydávěc ten svět. Pod hladinou spí kamen s tvárou na veky,

0: Dvě minuty nás dělí od 6. hodiny na Signál Rádiu. Máme připravené první dnešní zprávy a po nich Michael Jackson, Bonnie Tyler a nebo zpěvačka Sandra. Budeme si hrát to nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Osobní auto se převrátilo na bok na dálnici D5 u exitu 80. Na místě je policie a hasiči a pozor na nehodu na silnici 53 u Miroslavy na Znojemsku. Signál Rádio přeje šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké páteční ráno především pro děti, které se jdou dnes pro vysvědčení. Je 26. června a zprávy pro vás má Lucie Sinková. Ano, končí školní rok a žáci základních a středních škol si dnes převezmou svá závěrečná vysvědčení. Pro hodnocení své práce si půjde více než 1,5 milionu žáků a studentů a od zítřka jim začnou letní prázdniny. Své závěrečné vysvědčení si převezme asi 119 900 prvňáčků. Do lavic se školáci znovu vrátí v úterý 1. září. Poslanci by se dnes měli vrátit ke schvalování návrhu zákona o státních zaměstnancích, jenž má podle tvůrců z řad koalice mimo jiné usnadnit jejich výměnu. Z opozice zaznívají obavy ze snažšího propouštění odborníků a z politizace státní správy. Ve středu se sněmovna k hlasování o podobě předlohy nedostala. Britský král Karel III. Nebude ani po dokončení nákladné desetileté rekonstrukce v příštím roce žít v Buckinghamském paláci. Oznámili to zástupci panovnické rodiny. Ti také poprvé zveřejnili, kolik král Karel odvedl státu na daních v uplynulých letech. Od nástupu na trůn v roce 2022 britský panovník zaplatil na daních celkem přes 30 milionů liber, tedy 845 milionů korun.
0: Co se děje v regionu?
2: Přebytek ve výši 21 milionů korun vykázalo účetnictví Prahy 1 na konci loňského roku. Celkové příjmy dosáhly 1,155 miliardy korun, zatímco výdaje činily 1,134 miliardy. Vedle samotného rozpočtu zaznamenala městská část také historicky nejlepší výsledek ekonomické činnosti, který před zdaněním dosáhl téměř 684 milionů korun. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Fotbalisté Japonska na mistrovství světa remizovali v Dallasu se Švédskem 1-1. Japonci postupují jako druhý tým skupiny F, dál půjde do vyřazovací části šampionátu i třetí Švédsko. Skupinu ovládlo Nizozemsko, které v druhém souběžně hraném duelu porazilo poslední Tunisko 3-1.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Meteorologové napsali jasně, bude slunečno a velmi teplo. Během dne místy přechodně až polojasno a nejvyšší dnešní teploty 32 až 37 stupňů Celsia. Na Signál Rádio pro osvěžení opět hudba 80.
0: Signál Rádio.
3: Bylo 6 hodin, je tady nový den a u pátečního ranního vysílání Signál Rádia už vás všechny vítá Jirka Svoboda. Myslím, že můžeme být nabití optimismem, protože začíná poslední pracovní den tohoto týdne a před námi je tak viděna víkendového volna. Také dnes vás zahrneme čerstvými informacemi a zajímavostmi a hity 80. Tak ještě jednou dobré ráno a hezký poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Do nového dne vstupujete ve společnosti Signál Rádia. Mám tady otevřený kalendář a dnes mají jmeniny Adriany. Těch je u nás necelých 7,5 tisíce. Z narozeninových oslavenců můžu zmínit například herce Chrise O'Donnella, kterého známe třeba z filmu Batmanovi nebo ze seriálu Chirurgové. Oslavencem je taky finský jezdec rally Tomi Mäkinen nebo spisovatel Ondřej Neff. No a na dnešek taky připadá Mezinárodní den boje proti narkomanii nebo Mezinárodní den podpory obětem násilí a mučení. Ale je také den čokoládového pudinku anebo den kokosových ořechů. Hlavně ale můžeme slavit pátek, protože to už je taková malá sobota. Tak dál držte signál. Signál rád.

0: Tight Fit a Lion Sleeps the Night v raním vysílání Signál Rádia. Je čas vstávat a vybrat ze šatníku něco hodně lehkého a vzdušného. V Česku je dneska ráno úplně jasno a máme za sebou na řadě míst republiky tropickou noc. Teploty se aktuálně pohybují mezi 16 a 20 stupni. Nejchladněji na Ostravsku a Liberecku a například Plzeň a Pardubice měří 19 stupňů a Praha s Brnem jsou aktuálně na 20 stupních. Přes den nás potom čeká slunečná obloha, během dne může být místy přechodně polojasno a teploty vystoupí na 32 až 37 stupňů. Na horách pak bude kolem 27 stupňů Celsia. Já vám přeju krásné 80kové léto se Signál Rádiem a posílám Bonnie Tyler.
1: Ráno na Signál Rádiu.

0: Ráno nám na Signál rádiu zpříjemnila zpěvačka Sandra, před půl sedmou ještě Michal David, ale pojďme si říci, co dnešek přinese za události.
1: Signál rádio, očekávané události.
0: Dnes je poslední den školního roku, bude se rozdávat vysvědčení, které si vyzvedne asi 1,5 milionu žáků. Na školáky a studenty čekají 2 měsíce prázdnin, tedy 66 dní volna. Nový školní rok začne 1. září. Některé plavecké areály nebo zoologické zahrady a další instituce dnes nabízejí školákům za vysvědčení vstupy zdarma nebo za velmi sníženou cenu. Ode dneška bude přihlašování do datové schránky probíhat na nové webové adrese datovka.gov.cz. Změna nemá vliv na funkčnost ani služby datových schránek. Původní adresa datová schránka.cz zůstane funkční do 27. srpna. Do geoparku UNESCO Český ráj dnes zamíří komisaři, kteří zhodnotí, zda i nadále může využívat označení globální geopark UNESCO, které drží Český ráj jako jediný z 11 geoparků po celém Česku. Z Otrokovic na Zlínsku dnes letos poprvé vyjede Adriatic Express, vlak doveze cestující k Jadranu do chorvatské Rijeky a slovinského Koperu přímou trasou bez přestupu. Barokní zámek v Artišovicích u Milína na Příbramsku se ode dneška do neděle promění v centrum mladé alternativní a nezávislé scény. Festival Odraz nabídne koncerty, divadlo, výstavy i filmové projekce. A regionální muzeum Teplice dnes otevře výstavu 7 tváří krušnohorského krajkářství, kde se představí současní nositelé tradice. Potrvá do 30. srpna.
1: Ráno na Signál rádio. S námi máte přehled.

nejlepší probuzení do nového dne. To je Ráno na Signál Rádio. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je Ráno

Dnešní ráno trávíte se Signál rádiem. Právě nám dospívali OMD a za chvíli si povíme, o čem se píše na zpravodajských webech a taky vám dám velmi romantický tip na dnešní večer. Do 7 hodiny pak zaspívá například zpěvačka Cher nebo Tears for Fears. Tak krásný pátek 26. června.

0: Do nového dne nám na Signál Rádiu pomohla vstoupit zpěvačka Cher. V Česku je dnes úplně jasno, máme za sebou na řadě míst republiky tropickou noc a teploty se aktuálně pohybují nejčastěji kolem 20 stupňů. Nejchladněji na Ostravsku a Liberecku a například Plzeň nebo Pardubice měří 19 stupňů a Praha s Brnem jsou aktuálně na 20 stupních. Přes den nás potom čeká slunečná obloha, během dne může být místy přechodně polojasno a teploty vystoupí na 32 až 37 stupňů, na horách bude kolem 27 stupňů Celsia. Opět to tedy bude chtít na sebe lehké vzdušné oblečení, sluneční brýle a také opalovací krémy. Tak hezký den.
1: Hity, které hrály z transistoráku, to je 80kové léto na Signál Rádiu.

0: Na Signál Rádiu nám dospívali Tears for Fears, za chvíli to budou Bonnie M. anebo Bee Gees, ale ještě vám prozradím, jakým tématům se dnes věnují zpravodajské weby.
1: Signál Rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Český tým pro vyhledávání a záchranu osob ze sutin pojede do Venezuely, kterou zasáhla dvě silná zemětřesení. Jihoamerická země nabídku z Česka přijala včera odpoledne. V takzvaném USAR týmu bude 68 lidí. Do 3 dnů by na základě požadavku Venezuely mohla do zasažené země vyrazit také česká zdravotnická jednotka. Ceny mobilních telefonů půjdou nahoru. Americká technologická společnost Apple oznámila výrazné zdražení svých produktů. Příčinou masivního zdražování je nadměrné využívání vyspělých čipů v datových centrech sloužících jako infrastruktura pro umělou inteligenci. Víc než polovina dlouhodobě měřících stanic v České republice ve čtvrtek překonala teplotní rekord pro 25. červen. Nejvyšší odpolední teploty se na řadě míst pohybovaly kolem hranice supertropického dne, tedy 35 stupňů. Nejvíc to měřili v Doksanech na Litoměřicku, kde bylo 37,5 stupně Celsia. Vlna extrémních veder bude vrcholit o víkendu, kdy se teploty přiblíží 40 stupňům. A letošní fotbalové mistrovství světa v Severní Americe překonalo 32 let starý rekord v návštěvnosti. Zápasy dosud navštívilo 3 miliony a 605 tisíc diváků. Na turnaji zbývá odehrát ještě 48 utkání z celkových 104, čímž by rekord mohl být překonán dvojnásobně.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Přeju vám krásné ráno se Signál rádiem. Jestli máte za sebou náročný pracovní týden, tak si na večer naplánujte něco příjemného, co vás zbaví stresu, a třeba k tomu přispěje i náš pravidelný páteční pořad The Power of Love. Opět pro vás chystáme 5 hodin těch nejkrásnějších balad 80. let. Na pomalé písničky, ploužáky a romantiku se můžete těšit od 9 večer až do 2 do rána. Tak si nenechte ujít dnešní The Power of Love tady u nás na Signál rádiu.
1: Je tu nový den a s ním ráno na Signál rádiu.

0: Skupina Bee Gees, You Win Again, krátce před 7 hodinou tady u nás na Signál Rádio. Lucka, jsem ve studiu, ahoj.
1: Hezké signálové ráno, jak chci vízo.
0: Tak už je to tady,
1: už
0: je to tady, den vysvědčení a budou začínat prázdniny.
1: Koukej mi napsat nějaký, já ti taky vystavím, chceš? Tak moderování 1, šéfování 1, uklízení 1, svačinky 1. A co ještě? Jo, dobrá nálada, 1 hvězda.
0: No tak já ti taky dám sem jedničky. Je, i s hvězdičkou.
1: Ty se sice na vízo nedávají, ale my budeme originální.
0: Ne, mě by docela zajímalo, jaké vysvědčení by nám vystavili naši posluchači. To by mě zajímalo.
1: Takhle, já myslím, naši kolegové, to by byly 5.
0: To by mě zajímalo. Nechcete nám, přátelé, napsat přes apku nebo na e-mail do studia, jaké vysvědčení byste nám vystavili?
1: Já se začínám bát.
0: Já teda trochu doufám, že by to mohlo dopadnout dobře, protože poslední čísla poslechovosti byla rekordní pro nás. Tak jo. Já myslím, že se to posluchačům líbí, a aspoň věřím.
1: Ty si teda fandíš. Počkej, až tam přistanou ty bajle a 4. Počkej, jak jsme tomu říkali? 3 byla vrána, 4 byla židle a 5 prostě bajle, nebo koule.
0: No, jistě. No.
1: Já už jsem to skoro zapomněla, veď? Ale je fakt, že teda, když jsem měla to období učící, jak jsem 5 let byla ve školství, tak dnešní děti vůbec nevěděli, co je bič. Co je labuť.
0: Tak my zase nerozumíme jejich výrazům,
1: no,
0: že
1: jo? No to je pravda, to jsem vedla jak ta jedle velmi často.
0: Tak pojďme ke zprávám.
1: Tak kolik dětí, když jsme to naťukli, si dneska jde pro vízo a kolik z nich je prvňáčků? Máme pro vás ta čísla konkrétní. No a letošní fotbalové mistrovství světa překonalo 32 let starý rekord. V čem? To si povíme.
0: A pak už opět to nejlepší z 80. let. Erasure, Alphaville anebo Jason Donovan.
2: Signál Rádio, doprava.
0: 2 osobní auta jsou v sobě na silnici 414 u Březí na Břeclavsku, policie vyšetřuje nehodu na silnici 226 v Lubenci na Lounsku a Praha Vinohradská ulice, tady havaroval autobus, blokuje odbočovací pruh do ulice pod židovskými hřbitovy. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: V pátek 26. června je s vámi Signál Rádio a Lucie Sinková. Pro žáky základních a středních škol dnes končí letošní školní rok. Během dne si více než 1,5 milionu dětí a studentů převezme vysvědčení, které uzavře jejich celoroční práci. Pro téměř 120 tisíc prvňáčků půjde o vůbec první školní vysvědčení. Už zítra začínají letní prázdniny, které potrvají do konce srpna a do školních lavic se děti vrátí v úterý 1. září. Více než polovina dlouhodobě měřících stanic v České republice včera překonala teplotní rekord pro 25. červen. Nejvyšší odpolední teploty se na řadě míst pohybovaly kolem hranice supertropického dne, tedy kolem 35 stupňů. Nejvíce naměřili stejně jako ve středu v Doksanech na Litoměřicku, kde bylo 37,5 stupně Celsia. Vlna extrémních veder bude vrcholit o víkendu, kdy se teploty přiblíží 40 stupňům. Počet potvrzených obětí dvojice středečních zemětřesení ve Venezuele stoupl zhruba na 235. Oznámil to v noci na dnešek středoevropského času tamní ministr zdravotnictví Carlos Alvarado. Americká armáda mezitím oznámila, že na podporu záchranných operací nasadí dvě vojenské lodě, letadla a vrtulníky.
0: Co se děje v regionu?
2: Organizátor pražské dopravy chystá na září malou revoluci v jízdních řádech. Dojde ke sjednocení sobotních a nedělních intervalů v metru. Na lince B se intervaly v ranní špičce zkrátí ze 140 na 130 sekund a na lince C se po automatizaci provozu počítá s ranními intervaly až 105 sekund. Víkendový provoz posílí také na linkách A a B a zkrátí se i intervaly během letních prázdnin. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Letošní fotbalové mistrovství světa v Severní Americe překonalo 32 let starý rekord v návštěvnosti. Ten dosud držely Spojené státy americké, které turnaj v roce 1994 hostily sami, zatímco letos ho pořádají společně s Kanadou a Mexikem. Zápasy dosud navštívilo 3 605 357 diváků.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Meteorologové napsali jasně, bude slunečno a velmi teplo. Během dne místy přechodně až polojasno a nejvyšší dnešní teploty 32 až 37 stupňů Celsia. Na Signál Rádio pro osvěžení opět hudba 80.
0: Signál Rádio.
3: Dobré ráno, bylo 7 hodin a vy jste naladěni na vlnách Signál Rádia. Dnes je 26. června, tak mají svátek Adriany. Z narozeninových oslavenců můžu zmínit třeba herce Chrise O'Donnella, kterého známe z filmu o Batmanovi nebo ze seriálu Chirurgové. Oslavencem je taky finský jezdec rally Tomi Mäkinen a nebo spisovatel Ondřej Neff. Posílám velké gratulace. A už tady také chystám výběr zajímavých výročí. Jedno bude o úspěchu lékařů v IKEMu. Zůstaňte s námi, jsem Jirka Svoboda a přeju vám dobré ráno.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Ladíte si na rádio. Je 26. června, tedy den, kdy byla v roce 1793 patentována kořálka vypálená z bavlny. Asi dost zajímavé pití, ale já pro vás mám několik dalších dnešních výročí.
1: Signály z minulosti.
0: V tento den v roce 1999 vytrvalec Emil Zátopek, držitel 4 olympijských medailí a legenda české atletiky, byl vyhlášen vítězem ankety Olympionik století. Medaili století získal i zlatý hokejový tým ze zimních olympijských her v Naganu 1998. V roce 1983 byla v pražském IKEMu provedena první transplantace slinivky v České republice. V roce 1954 lékaři poprvé publikovali informace prokazující souvislost mezi kouřením a rakovinou plic. V roce 1926 se všesokolský sled poprvé konal na Strahově. Na značky se postavilo 100 000 cvičenců. A v tento den bylo v roce 1881 z kasáren v Českých Budějovicích vypuštěno 33 poštovních holubů. Mělo se tak vyzkoušet, zda jsou připraveni v případě potřeby doručovat zprávy.
1: Signál Rádio vám přeje dobré ráno.

0: Signál rádio Jason Donovan, před námi je pátek, poslední pracovní den tohoto týdne, který začíná naprosto vymetenou oblohou a teplotami kolem 20 stupňů. Řada míst v Česku dnes prožila takzvanou tropickou noc a tropické teploty nás čekají i přes den. Obloha zůstane vymetená, jenom odpoledne může být přechodně polojasno a budeme bez srážek. Teploty vystoupí na 32 až 37 stupňů a kdo bude hledat trochu ochlazení na horách, tak tam se dočká 27 stupňů Celsia. Výheň pak bude ještě během víkendu narůstat, proto hlavně dodržujte pitný režim a zbytečně se nepřetěžujte. Na vlny Signál rádia teď přichází zpěvačka, která má léto ve svém jménu. Tady je Donna Summer.
1: Ráno na Signál rádiu.

0: Dnešní ráno se na Signál Rádio blíží k 7:30, za chvíli už kapela Queen a také 26. červnový den bude plný událostí. Tady jsou některé z nich.
1: Signál Rádio. Očekávané události.
0: Dnes je poslední den školního roku, bude se rozdávat vysvědčení, které si vyzvedne asi 1,5 milionu žáků. Na školáky a studenty čekají 2 měsíce prázdnin, tedy 66 dní volna. Nový školní rok začne 1. září. Některé plavecké areály nebo zoologické zahrady a další instituce dnes nabízejí školákům za vysvědčení vstupy zdarma nebo za velmi sníženou cenu. Ode dneška bude přihlašování do datové schránky probíhat na nové webové adrese datovka.gov.cz. Změna nemá vliv na funkčnost ani služby datových schránek. Původní adresa datová schránka.cz zůstane funkční do 27. srpna. Do geoparku UNESCO Český ráj dnes zamíří komisaři, kteří zhodnotí, zda i nadále může využívat označení globální geopark UNESCO, které drží Český ráj jako jediný z 11 geoparků po celém Česku. Z Otrokovic na Zlínsku dnes letos poprvé vyjede Adriatic Express, vlak doveze cestující k Jadranu do chorvatské Rijeky a slovinského Koperu přímou trasou bez přestupu. Barokní zámek v Artišovicích u Milína na Příbramsku se ode dneška do neděle promění v centrum mladé, alternativní a nezávislé scény. Festival Odraz nabídne koncerty, divadlo, výstavy i filmové projekce. A regionální muzeum Teplice dnes otevře výstavu 7 tváří krušnohorského krajkářství, kde se představí současní nositelé tradice. Potrvá do 30. srpna.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte Signál Rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se Signál Rádiem na 80kách digitálně v DAB+ po celém Česku.

0: Řemeslníků z Libereckého kraje. Všichni řemeslníci jsou nositeli prestižních ocenění v tradiční rukodělné výrobě a zastupují pestrou škálu řemesel typických pro Podkrkonoší, Pojízeří, Podještědí a oblast Lužických hor. Více o výstavě prozradí hlavní kurátorka Vladimíra Jakoubějová.
1: Jsou mezi ně zastoupeni jak mistři rukodělné výroby Libereckého kraje, tak mezi nimi jsou i ti, kteří byli zapsáni na národní seznam a ten titul se nazývá nositel tradice lidové kultury. Tam máme zapsaného třeba pana Šritra, který dělá výšivku, paní Štrinclovou, která dělá vlastně vinuté sklo nad Kahanem, paní Volejníkovou, která dělá vánoční ozdoby, pana Noska, který vyrábí saně vlčky, která on už není bohužel mezi námi.
0: Výstava s názvem Když se dílo daří potrvá v Turnovském muzeu až do ledna příštího roku. Máte tedy dost času ji navštívit. No a odtamtud už je to blízko třeba na hrad Trosky nebo do skalních měst Českého ráje.

0: Klasik na rádiu Bon Jovi, školáci si dnes jdou pro svá vysvědčení a mohou jít hezky na lehko bez deštníků. Od rána je totiž krásně teplo a slunečno a teploty dnes porostou velmi rychle nahoru, protože nás čeká slunečná obloha. Během dne může být místy přechodně polojasno a teploty vystoupí na 32 až 37 stupňů Celsia. Na horách dnes naměříme kolem 27 stupňů. Já myslím, že takové počasí bude doslova lákat vyrazit za vysvědčení na pořádný zmrzlinový pohár a pak rychle k vodě. Tak dobré ráno.
1: Osmdesátkové léto na Signál rádiu.

0: Se skupinou Bad Boys Blue se blíží naše páteční ráno k 8 hodině. Za chvíli nám zaspívá Juice Newton, ale ještě se budeme věnovat jihomoravskému zdravotnictví. Kraj se tady chystá sloučit první dva špitály a jak zjistil kolega Luděk Svana Urbánek, bude jich více.
1: Nemocnice v Letovicích na Blanensku a v Hodoníně budou prvními, které se zapojí do transformace 9 krajských nemocnic. O stavu transformace zastupitele informoval jihomoravský hejtman Jan Grolich. Zprávu už vzali na vědomí. Přeměnu nemocnic z příspěvkových organizací do vertikálního holdingu schválili krajští zastupitelé už v únoru. Opozice projekt ale dlouhodobě kritizuje. Transformace bude mít několik fází, dokončená by měla být v roce 2028. Náklady na projekt mají dosáhnout nejvýše 100 milionů korun a mají být rozloženy do 3 let. Strategické řízení nemocnic bude mít na starosti mateřská společnost, Jihomoravská zdravotní akciová společnost. Každá nemocnice si ale ponechá své vedení a odpovědnost. Podle harmonogramu by první dvě nové korporace mohly vzniknout ve druhém pololetí tohoto roku. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
2: Je tu nový den a s ním ráno na Signál rádiu.

0: Dnešní ráno trávíte se Signál rádiem a blížíme se k 8 hodině a jestli si říkáte, že jste dlouho neslyšeli nic pozitivního, tak teď napněte uši.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál rádiu.
2: Na Signál rádiu.
0: Mám tady pro vás jednu příjemnou zprávu z Brna, která přijde vhod zvláště v době letních veder. Město totiž hledá způsob, jak ochladit své ulice a zároveň dát nový smysl zanedbaným pozemkům. Na místech, která dnes často leží ladem, by mohla dočasně vzniknout zeleň, květinové louky a nebo menší odpočinkové zóny. Cílem je snížit přehřívání města a vytvořit příjemnější prostředí pro obyvatele. Odborníci dlouhodobě upozorňují, že právě stromy a zeleň dokážou během horkých dnů citelně snižovat teplotu v ulicích. Brno tak chce proměnit nevyužité plochy v místa, která budou pomáhat lidem i přírodě. A to je rozhodně dobrá zpráva, protože každý nový kousek zeleně znamená více stínu, lepší klima a příjemnější léto pro všechny.
1: To byla dobrá zpráva dnešního rána na Signál rádiu.

0: Living in the Box na Signál Rádiu v 7 hodin a 57 minut do studia doběhla Lucka Sinková.
1: Lucí, a to teda hodně doběhla. Hezké ráno všem.
0: Ty jsi běžela, jako kdyby jsi zběžela pro vysvědčení.
1: Ano, ano, protože já nějaké chci a
0: školákům, pod nic. Školákům vlastně za pár minut naposledy zazvoní v tom letošním školním roce.
1: Ty se tak těší. Yeah. Já jsem byla včera s dětmi, které jsem učila. Já totiž to mám na etapy. Asi týden 14 dnů je to, co jsem brala tu první skupinu, kterou jsem učila naposledy. A včera jsem byla s tou druhou skupinou, která vlastně byla první, kterou jsem učila jako první.
0: Rozumíme tomu.
1: Doufám, že jsem to nezamotala.
0: Nicméně pár posluchačů nám vystavilo vysvědčení, představ si to, napsal nám fakt, Tomáš, jo. Píše, moderátoři, zprávaři, jedna s hvězdičkou.
1: Ježíš, no, to není možný, děkuji.
0: Pohoda za jedničku, hudba 1+. Pozor, máme i dvojku. A ta za soutěže, prých máme málo. Tak Tomáš, už příští týden se dočkáte jedné hezké, to můžu
1: hezky
0: slíbit.
1: Hezky, já se raduju za vás, i když nic nedostanu.
0: Dobré zprávy dostali jedničku, sport jedničku, hitparády jedničku, večerní víkendový program jedničku, rozhovor jedničku. Tomáš Kohout napsal, přeje nám hezké léto. My taky, Tomáši, a moc děkujeme.
1: Vy jste na nás strašně hodní. Já vím, čím to je. Vy jste rádi, že se teď zbavíte dětí, že pošlete babičce na tábor, tak máte dobrou náladu, že jo?
0: No a ještě nás zdraví Jana, celý náš kolektiv píše, my vám s partnerem dáváme na vysvědčení samé jedničky, jste nejlepší rádio, které posloucháme, přejeme vám krásné léto a moc zdravíčka, tam to píše Jana a Luděk, tak i my moc děkujeme.
1: Mně se nechce věřit, Jiříku, nepřepsal si ty známky
0: já
1: náhodou.
0: Já nevím, nedostali naši posluchači úpal z horka? Ne, opravdu, moc děkujeme, hodní, vážíme děkujem. Si toho.
1: Já vám pošlu pusu, jo?
0: Tak. A pojďme ke zprávám.
1: Tak, no, školní rok je tady, nebo takhle, školní rok končí, vidíš, jsem z toho celá rozhozená.
0: Máš
1: a
0: taky
1: původně,
0: upal.
1: Ano, mám taky upal. A původně měly jít děti vlastně pro vysvědčení v úterý 30. června, to víme. Ale nakonec jdou právě už dnes a proč to všechno vysvětlíme. A ještě si taky povíme, že holka, ježiš, já mám fakt dost. Já jsem rozhozená z těch známek. Horka netrápí jenom nás, ale i další evropské státy. No tak to jsou snad nejhorší zprávy zatím.
0: Ale my si dál budeme hrát i to nejlepší z 80. Modern Talking, ABBA nebo Eurythmics.
2: Signál Rádio doprava.
0: S nehodou počítejte na silnici 16 u Nemyslavic na Mladoboleslavsku. Pozor taky na nehodu na příjezdu do Prahy po dálnici D10. Tady jsou na 3. kilometru v sobě 2 osobáky a záchranka zasahuje na silnici 121 u obce Zhor na Písecku. Auto tady skončilo v příkopu a na místě se tvoří kolona. Tak přejeme šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je poslední školní den, hezké červnové ráno přeje Lucie Sinková. Ano, dětem začínají prázdniny, některé rodiče ale změna zaskočila. Změna termínu byla totiž oznámena na jaře a někteří už měli naplánované dovolené, tábory nebo hlídání. Podle rodičů tak vznikly zbytečné komplikace. Ministerstvo školství ovšem rozhodnutí hájí s tím, že reagovalo na provozní potřeby škol. Pro děti je ale dnešek hlavně ve znamení vysvědčení a začátku vytouženého letního volna. Dodejme, že pro vysvědčení si půjde více než 1,5 milionu žáků a studentů, z toho 119 900 prvňáčků. Poslanci by se dnes měli vrátit ke schvalování návrhu zákona o státních zaměstnancích, jenž má podle tvůrců z řad koalice mimo jiné usnadnit jejich výměnu. Z opozice zaznívají obavy ze snažšího propouštění odborníků a z politizace státní správy. Ve středu se sněmovna k hlasování o podobě předlohy nedostala. Paříž má kvůli vedrům naplněné kapacity nemocnic. Město také dnes zakáže konzumaci a prodej alkoholu, jak oznámil policejní prefekt. S neobvyklým horkem se potýkají i Velká Británie či Německo. Nové teplotní maximum zaznamenalo dokonce i Švýcarsko.
0: Co se děje v regionu?
2: Hlavní město přišlo o jednoho z kandidátů na primátora. Ondřej Prokop z hnutí ANO totiž nebude kandidovat ve volbách a skončí ve všech funkcích. Zdůvodnil to tlakem médií na něj a jeho okolí po jeho kauze s trojicí bytů, které neuvedl v majetkovém přiznání. Podle předsedy hnutí Andreje Babiše se svolá mimořádný sněm pražské organizace. Z něj pak vzejde nový předseda. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Fotbalisté Turecka se rozloučili s mistrovstvím světa výhrou 3-2 nad vítězem skupiny D USA. Spojené státy po dvou výhrách zakončily skupinu porážkou, která však už nic nezměnila na jejich prvním místě ve skupině. Ve vyřazovací fázi budou hrát ve čtvrtek 2. července od 2 hodin ráno středoevropského času v San Francisku s Bosnou a Hercegovinou, která ve skupině B obsadila třetí místo.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Připaluje a připaluje. Dnes bude jasno, během dne přechodně i polojasno a naměříme 32 až 37 stupňů Celsia. Na severovýchodě místy okolo 31. To byly zprávy na Signál Rádio a teď už opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
3: Páteční ráno trávíte se Signál Rádiem, už jsme překročili 8 hodinu. Určitě s námi zůstaňte dál, dostanete za chvíli tip na zajímavý výlet. Pozvu vás totiž na místo, které se veřejnosti otevřelo letos poprvé. Teď ještě trocha hudby, s vámi dál Jirka Svoboda a přeju hezký poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Máte naladěné Signál Rádio a jestli hledáte zajímavé místo, které byste během víkendu nebo o prázdninách navštívili, tak zkuste zámek v Lešanech na Benešovsku. Letos se návštěvníkům otevřel poprvé. Už v květnu zpřístupnil se cestní prohlídkový okruh a nově přidal i výstavu Největší záhady a tajemství světa. Více nám prozradí manažer zámku Petr Lukas.
1: První patro zámku je úplně nově zpřístupněné poprvé v historii a představuje expozici Šťastný život v secesi. Ta je výjimečná nejenom soukromou sbírkou Zdeny Mudrákové ze Zlína, která je největší moravskou sběratelkou módy se zaměřením na secesi, ale také oživlými obrazy, které nahrazují klasické průvodce, a obrazy představují významné osobnosti z historie zámku, ale i služebnictvo a návštěvy. Věříme, že tím, že se výstavy dostanou do povědomí, takže návštěvnost raketově vzroste.
0: Zámek v Lešanech na Benešovsku vznikl z původní tvrze ze 17. století. Komunistický režim ho zestátnil a poté ho využívalo zemědělské družstvo. Posledních 30 let ho rekonstruuje soukromý majitel, který mu znovu vrací jeho původní lesk. A jak se mu to daří, můžete zjistit, když se na zámek zajedete podívat. Léto

Happy Song a Baby's Gang v pátek ráno na Signál Rádiu. Včera padaly teplotní rekordy a dnes bychom se k tomu z roku 2019 mohli minimálně přiblížit, má totiž hodnotu 37,5 stupně. Nás čeká horký slunečný den, jenom odpoledne může být přechodně i polojasno a maxima vystoupí na 32 až 37 stupňů Celsia. Na horách naměříme kolem 27. Tím ale oteplování nekončí, o víkendu půjdou teploty ještě o pořádný kus nahoru. Poprvé v historii Česka se totiž v předpovědi objevila i hodnota 40 stupňů. Kdo bude moci strávit víkend v bazénu, ten to vyhraje.

0: Na Signál rádiu nám dospívali Eurythmics, před půl devátou ještě třeba Petr Kotval se Standou Hloškem anebo Bernie Paul a za chvíli dostanete tip na víkend. Teď ještě mrkneme na zpravodajské weby.
1: Signál rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Český tým pro vyhledávání a záchranu osob ze sutin pojede do Venezuely, kterou zasáhla dvě silná zemětřesení. Jihoamerická země nabídku z Česka přijala včera odpoledne. V takzvaném USAR týmu bude 68 lidí. Do 3 dnů by na základě požadavku Venezuely mohla do zasažené země vyrazit také česká zdravotnická jednotka. Ceny mobilních telefonů půjdou nahoru. Americká technologická společnost Apple oznámila výrazné zdražení svých produktů. Příčinou masivního zdražování je nadměrné využívání vyspělých čipů v datových centrech sloužících jako infrastruktura pro umělou inteligenci. Víc než polovina dlouhodobě měřících stanic v České republice ve čtvrtek překonala teplotní rekord pro 25. červen. Nejvyšší odpolední teploty se na řadě míst pohybovaly kolem hranice supertropického dne, tedy 35 stupňů. Nejvíc se měřili v Doksanech na Litoměřicku, kde bylo 37,5 stupně Celsia. Vlna extrémních veder bude vrcholit o víkendu, kdy se teploty přiblíží 40 stupňům. A letošní fotbalové mistrovství světa v Severní Americe překonalo 32 let starý rekord v návštěvnosti. Zápasy dosud navštívilo 3 miliony a 605 tisíc diváků. Na turnaji zbývá odehrát ještě 48 utkání z celkových 104, čímž by rekord mohl být překonán dvojnásobně.
1: Ráno na Signál rádio. S námi máte přehled.

0: Přeju vám hezký poslech Signál rádia. Školáci dnes přiběhnou domů s vysvědčením a začnou jim vytoužené prázdniny. V jižních Čechách je možné si užít léto s párou a víc nám prozradí mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
1: České dráhy od konce června do začátku srpna vypraví na trati jižních Čech řadu zvláštních vlaků vedených historickými parními lokomotivami, které návštěvníky zavedou do malebných koutů jihočeského kraje, na Jindřichohradecko, Třeboňsko, Blatensko, Šumavu i do okolí Českých Budějovic. Po roční pauze se vrací také oblíbené jízdy Bobinkou a Elinkou na první elektrifikované trati v českých zemích, která vede z Tábora do Bechyně.
0: Jihočeské parní léto patří k nejoblíbenějším letním nostalgickým akcím a každoročně přitahuje tisíce návštěvníků. Kromě jedinečné atmosféry cestování historickou železnicí nabízejí také možnost poznat turisticky atraktivní místa regionu, a to z netradiční perspektivy. Tak přeju hezké zážitky. První jízdy jsou už tuto
2: sobotu.
0: Je tu
2: nový den a s ním ráno na Signál rádiu.

0: Na Signál Rádu nám přesně v půl deváté dospíval Bernie Paul, za chvíli už to bude Tony Esposito, Elton John nebo skupina Starship.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Nehoda vás drží na silnici 352 v Jihlavě, Brno, Žavovřická ulice, tady ve směru na Pisárky havaroval kamion s osobákem, bouralo se taky na silnici 101 u Jesenice na Praze Západ a ještě Pražský okruh u exitu 23 ve směru k D1, tady se srazilo osobní auto a dodávka. Signál Rádio přeje šťastnou cestu.
1: Signál Rádio má novou mobilní aplikaci. Vylepšený design, živé vysílání, informace o právě přehrávané skladbě, možnost poslat vzkaz, audiosprávu nebo fotku přímo do studia. Nechybí ani denní program nebo tipy, kam vyrazit za zážitky. Novou aplikaci stáhněte zdarma z App Store nebo Google Play podle typu vašeho telefonu. Signál Rádio, a to nejlepší z 80. let, budete mít s naší vylepšenou apkou

0: Doslova letní hit Kalimba de Luna nám na Signál Rádiu zpíval Tony Esposito a teď jeden tip na výlet a zároveň jedna novinka. Muzeum lidových staveb v Kouřimi na Kolínsku si letos připomíná 50 let od svého otevření a tak tam včera slavnostně zprovoznili z brusu novou vstupní budovu, která propojuje tradiční venkovskou architekturu s moderními prvky. A víc nám poví ředitel regionálního muzea v Kolíně Vladimír Ryšling.
1: Budova obsahuje muzejní obchod, kde vlastně si návštěvníci můžou koupit nejenom vstupenky, publikace a suvenýry, ale můžou si tam koupit i drobné občerstvení, což je určitě významný posun, protože to tady v místě dost chybělo. Máme tam také zázemí pro zaměstnance, toalety pro návštěvníky a vlastně ty další přidružené záležitosti. Jinak ten objekt tady vlastně otvíráme k tomu 50. výročí otevření skanzenu pro veřejnost. Máme k tomu připraveno ještě několik dalších doprovodných akcí.
0: V kouřimském skanzenu je k vidění 14 větších památek lidové architektury z oblasti středních, východních a severních Čech a řada menších objektů a určitě stojí za návštěvu v jakémkoliv ročním období.

0: Přeju vám příjemný pátek se Signál Rádiem. Máme před sebou slunečný den s teplotami 32 až 37 stupňů Celsia a další oteplování přijde o víkendu. V sobotu bude při jasné nebo skoro jasné obloze 34 až 39 stupňů a v neděli k nám vyvrcholí příliv horkého vzduchu a naměříme 35 až 40 stupňů Celsia. V neděli odpoledne a večer by nás pak mohly schladit a osvěžit přehánky a bouřky zhorka. Změna počasí pak přijde po víkendu. V pondělí bude zpočátku ještě jasno nebo polojasno, ale od západu se zatáhne a přijdou srážky a místy i silné bouřky. V pondělí naměříme od 26 stupňů na západě až po 36 stupňů na východě. Tak hlavně víkendové horko zvládněte bez nějakých komplikací.
1: Užijte si 80-kové léto se Signál Rádia.

0: Na Signál Rádio skupina Starship, kterou za chvíli vystřídají Secret Service nebo Berlin, a protože je před námi první prázdninový víkend, přichází kolega Honza Navrátil, aby nám dal pár tipů, kam vyrazit v naší metropoli.
1: Hezký den, tak se školáci a studenti konečně dočkali. Prázdniny jsou tady a i první prázdninový víkend má v Praze určitě co nabídnout. A začneme třeba v zoologické zahradě, která v sobotu plánuje oslavit Mezinárodní den tropů. Budou komentovaná krmení a také setkání nad tématy ochrany tropických biotopů. Stará čistírna odpadních vod v Bubenči nachystala jak v sobotu, tak také v neděli komentované prohlídky i pro děti. Tak pokud se chcete schladit a věřte, že o víkendu určitě chtít budete, tak v Bubenči máte možnost. Naopak, pokud se chcete pořádně zahřát, tak si nenechte ujít další z industriálních vycházek. Tentokrát se v sobotu zájemci vydají za průmyslovým dědictvím Vysočan a během vycházky si přiblíží vznik a vývoj legendárních továren Aero a nebo ČKD. V sobotu odpoledne můžete s dětmi vyrazit také do Štefánikovy hvězdárny, na programu je tu kreslený naučný pořad Cesta za kometou. Asi nejlépe vám ale bude u vody. Pražská koupaliště jsou otevřená a zatím nabízí i poměrně čistou a kvalitní vodu. Tak hezký a i horký víkend přeje Honza Navrátil.

0: Máte naladěné Signál rádiom, začínají letní prázdniny a tak policie posiluje dohled na českých silnicích. Zvýšené kontroly budou probíhat dnes a zítra. Cílem je přispět k bezpečnosti a plynulosti provozu během jednoho z nejvytíženějších období roku. Na začátku prázdnin je častou příčinou dopravních nehod nevěnování se řízení, ale i další faktory. Víc nám o nich poví náměstek policejního prezidenta Tomáš Lerch.
1: Já bych určitě chtěl apelovat na řidiče, aby nepodceňovali vliv počasí, protože vždy ty vysoké teploty spojené s vyšší intenzitou provozu o prázdninách opět znamenají zvýšené riziko vzniku dopravních nehod, a to i na těch hlavních silničních stazích, takže tady opravdu je potřeba myslet na to, aby jsme si dávali určité přestávky, pokud cestujeme někam dál, aby jsme dodržovali nějaký pitný režim a podobně.
0: V rámci celorepublikové dopravně bezpečnostní akce se policisté zaměří především na hlavní dopravní tahy a turisticky významné lokality. Zvýšené kontroly budou také o týden později, tedy na začátku prodlouženého víkendu.
2: Je tu nový

0: Takhle hezky příjemně, jako v Top Gunu, míříme do závěru pátečního
1: rána. Doufám, že nechceš tu facku, jak dala tomu Cruiseovi.
0: Ne, já nechci vůbec žádnou facku, já už se vlastně těším na prázdniny. Je hodina poté, co naposledy zazvonilo ve školách. A teď už myslím, že školáci míří s těmi vysvědčeními domů.
1: Někteří pro někoho možná, to možná bude taky políček, že jo, až uvidí ty známky.
0: Někteří možná na zmrzku, na poháry, pak taky k vodě. Yeah. Vzpomeneš si, jak jsi trávila prázdniny jako školačka?
1: Hezky si mi nahrál. No tak většinou jsem jezdila k babičce nebo k babičkám. Oni se nás tak jako střídali se ségrou a se sestřenkou. A taky jsem jezdila na tábory. Jo. A vím, že mi tam bylo hrozně smutno po našich, jo, že jsem plakala jak želva. A jednou se stalo, že tatínek se za mnou přijel podívat. No to bylo je.
0: Já jsem tábory miloval. Já jsem jezdil ještě, tenkrát byly 3 týdenní, teď jsou většinou týdenní nebo 2 týdenní. A mně se to líbilo. Já jsem si vlastně od těch rodičů vždycky odpočinul trochu.
1: Oni
0: ode mě. A zbožňoval jsem noční hlídky u tábora, protože tenkrát létalo hodně světlušek. My jsme tam hodně pozorovali světlušky.
1: Aha, no vidíš, to jsem pozorovala, až když už jsem odrostla trošku.
0: No, vidíš, na to je moje vzpomínka na letní tábory.
1: Neměla štěstí. Takhle, mně se tábory líbily, ale prostě bylo to dlouhý na mě. Mně by stačilo tak týden, ne 14 dnů nebo 3 týdny. To bylo na mě prostě moc už. No,
0: no tak pojď zase ke zprávám.
1: Jasně, děkuju, zase mě usadíš pěkně. Tak my vás taky usadíme do Českých drah, respektive do vlaků, protože posilují kapacitu, na kterých tratích se navýšení kapacit nejvíc pozná a projeví, to vám řekneme za chvilku. A útočník Patrik Šik překvapivě ukončil reprezentační kariéru, taky se o tom rozpovídáme ve zprávách.
0: A pak už Michael Jackson, Laura Branigan nebo skupina Erasure, prostě to nejlepší z 80. let.
2: Signál rádio doprava.
0: Nehoda blokuje jeden pruh v Brně v ulici Žarošická. Pozor taky na dálnici D6. Na prvním kilometru ve směru z Prahy tady překáží v jednom pruhu porouchané vozidlo a dočasně uzavřená dálnice D11 na 61. kilometru ve směru na Prahu havarovaly tady 2 kamiony. Signál rádio vám přeje šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné dopoledne s datem 26. června přeje Lucie Sinková. České dráhy posilují kapacitu vlaků už na začátku letních prázdnin. Dopravce kvůli očekávanému zvýšenému zájmu cestujících upravil jízdní řády a část posilových vozů zařadil do provozu dříve, než bylo původně plánováno. Navýšené kapacity se projeví hlavně na spojích z Prahy směrem na Moravu, ale i na linkách do Českých Budějovic, západních Čech a do východu českého regionu. Cestujícím tak budou k dispozici stovky dodatečných míst k sezení. Více než polovina dlouhodobě měřících stanic v České republice včera překonala teplotní rekord pro 25. červen. Nejvyšší odpolední teploty se na řadě míst pohybovaly kolem hranice supertropického dne, tedy kolem 35 stupňů. Nejvíc naměřili stejně jako ve středu v Doksanech na Litoměřicku, kde bylo 37,5 stupně Celsia. Vlna extrémních veder bude vrcholit o víkendu, kdy se teploty přiblíží 40 stupňům. Český tým pro vyhledávání a záchranu osob ze sutin pojede do Venezuely, kterou v noci na čtvrtek zasáhla dvě silná zemětřesení. Jihoamerická země nabídku z Česka přijala včera odpoledne, jak uvedl hasičský záchranný sbor. Mise by se mělo zúčastnit 68 osob.
0: Co se děje v regionu?
1: Na pražském Žižkově dnes brzy ráno vyhořel byt v Biskupcově ulici. Hasiči z domu evakuovali 45 lidí a 15 jich zachránili, 4 lidi předali do péče zdravotnických záchranářů. K požáru bytu v plném rozsahu hasiči vyjeli krátce po 3 hodině ráno. Vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu ze 4 a po uhašení ohně objekt odvětrali. Pro evakuované lidi přistavili hasičský autobus.
0: Sport.
1: Útočník Patrik Schick po vyřazení českých fotbalistů na mistrovství světa už po skupině překvapivě ukončil reprezentační kariéru. 30-letý nejlepší střelec současného národního mužstva na Instagramu uvedl, že rozhodnutí zvažoval delší dobu. Český fotbal má podle něj navíc a potřebuje změnit řadu věcí.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Připaluje a připaluje. Dnes bude jasno, během dne přechodně i polojasno a naměříme 32 až 37 stupňů Celsia. Na severovýchodě místy okolo 31. To byly zprávy na Signál Rádio a teď už opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
2: Na Signál Rádiu máme krátce po 9. hodině a tak nám začalo páteční dopoledne. My si ho za několik málo minut zpříjemníme jedním hitem, který jste možná měli nahraný na kazetě. Nenechte si ujít dnešní magneťák a taky vám dám velmi hezký tip na dnešní večer. Proto dál držte signál, s vámi je Jirka Svoboda, přeju klidný pátek.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Posloucháte Signál Radio.

0: Laura Brenigen nám zpříjemnila páteční dopoledne na Signál Rádio a teď už tady mám jeden hit, který jste možná měli nahraný na magnetofonové pásce.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Dnes se vrátíme do roku 1988, kdy skupina Erasure vydala svůj taneční hit Chains of Love. Tahle píseň má jeden zásadní historický průlom. V té době už byli Erasure v Británii velkými hvězdami, ale Amerika jim pořád tak trošku odolávala. Ale právě single Chains of Love byl první, kterým prorazili do hitparády Billboard Hot 100 a Američani zjistili, jak zní pravý britský synthpop. Tak si to pojďme zahrát. Tady jsou Erasure, rok 1988 a Chains of Love.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Přeju vám hezké osmdesátkové léto se Signál rádiem a už dnes večer si ho můžete zpříjemnit pořádnou dávkou romantiky. Jako každý pátek se můžete těšit na náš pravidelný pořad The Power of Love, tedy na 5 hodin těch nejkrásnějších balad 80. let. Ploužáky a zamilované písničky vám budeme hrát od 9 večer až do 2 do rána. Prostě hodně času na romantiku, tak si nenechte ujít dnešní The Power of Love tady u nás na Signál rádiu.
1: Na Signál rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami se vyberete, kam vyrazíte.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední

0: Falko v dopolední vysílání Signál Rádia, za chvíli už kapela Oceán a nebo Otavan, ale ještě si bere slovo kolega Luboš Dvořák, který nás zavede na zámek Krásný dvůr v podhůří Krušných hor.
1: Zámek, který jsem navštívil, má nebo měl mimořádné sousedy. Vyznavači větru v plachtě na Prkně znají vodní nádrž Nechranice. Absolventi dvouleté nedobrovolné vojny v Československé lidové armádě dodnes vzpomínají na tankový prapor v Podbořanech. A fotbaloví nadšenci pamatují vesnický klub FC Blšany, který v divokých 90. hrál nejvyšší ligu. Tak takové sousedy má zámek Krásný dvůr. Předchůdce mu byla původně gotická, později renesančně přestavěná tvrz. Duchovaná podoba zámku je výsledkem razantní barokní přestavby realizované Františkem Josefem Černínem na konci první čtvrtiny 18. století. K zámku přiléhá rozsáhlý úžasný anglický park založený koncem 18. století. V zámku je pro veřejnost otevřeno 18 místností, zařízených dobovým nábytkem z 18. a 19. století, ve kterých třeba přespal Goethe, císař František Josef I., kněžna Zaháňská, Metternich nebo Dobrovský. Krásný den z krásného dvora přeje Luboš Dvořák.

0: Zpěvačka Desiree na Signál rádiu necelé 3 minuty před 10. hodinou. Už máme připravené další zprávy a po nich Foreigner, Gloria Gaynor anebo Michael Jackson. Prostě to nejlepší z 80. let.
1: Signál rádio doprava.
0: Záchranka zasahuje u straženého chodce na silnici 295 u Špindlerova mlýna. 3 auta jsou v sobě na silnici 13 v Děčíně. Zdrží vás taky nehoda na silnici číslo 2 v Kutné Hoře a porouchané vozidlo překáží na Pražském okruhu na 18. kilometru na trase Modletice Ruzině. Signál rádio vám přeje šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Stále pěkný pátek přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. České školy mají za sebou mimořádně turbulentní školní rok. Ředitelé i učitelé se museli vyrovnat s řadou legislativních a organizačních změn od dřívějšího začátku letních prázdnin přes odklady plánovaných úprav výuky až po změny termínů zápisů do prvních tříd nebo financování některých školních aktivit. Podle odborníků i ředitelů přicházela řada opatření nečekaně a bez dostatečné přípravy, což školám komplikovalo plánování, ale i běžný provoz. Shodují se, že české školství potřebuje především stabilitu a předvídatelné prostředí pro školy, učitele i samotné žáky. Extrémní červnová vedra, která v těchto dnech zasahují velkou část Evropy, by byla ještě před 50 lety podle vědců prakticky nemožná. Odborníci uvádějí, že současná vlna veder je přibližně o 3,5 stupně Celsia intenzivnější, než by byla bez dlouhodobého oteplování klimatu. Hlavní příčinou jsou podle nich emise skleníkových plynů z fosilních paliv, které zvyšují průměrnou teplotu planety i oceánů. A s příchodem letních veder se mění nákupní zvyklosti Čechů. Místo odpoledního trmácení v Pardnu lidé častěji tráví čas u vody nebo v parcích a do obchodů vyrážejí až večer. Některé řetězce proto v turisticky exponovaných oblastech rovnou zavádějí letní režim a posouvají zavírací dobu na pozdější hodinu.
0: Co se děje v regionu?
2: I letošní prázdniny budou pro hlavní město ve znamení doslova nájezdu turistů. Společnost Prague City Tourism odhaduje, že do metropole během července a srpna přijede 1,6 milionu lidí. Jde o vyšší číslo než loni, kdy do Prahy přijelo 1,5 milionu turistů. Nejčastějšími hosty jsou Češi, Němci a také Američané. Za celý loňský rok do Prahy přijelo 8,6 milionu návštěvníků. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: V době konání mistrovství světa míří do aukce historický míč ze čtvrtfinálového utkání šampionátu v Mexiku 1986 mezi Argentinou a Anglií. Právě v tomto zápase střelil Diego Maradona svůj slavný gól boží rukou, který se stal jedním z nejdiskutovanějších momentů fotbalové historie. Vyvolávací cena v aukci je stanovena na 2,5 milionu dolarů, tedy přibližně na 53 milionů korun.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnes bude jasno, během dne přechodně i polojasno a naměříme 32 až 37 stupňů Celsia. Na severovýchodě místy okolo 31. To byly zprávy na Signál Rádio a teď už opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Už bylo 10 hodin, pokračuje páteční dopoledne na Signál Rádio. Dnes už je 26. června v roce 1979. To byl den, kdy v Madison Square Garden v New Yorku vystoupili Village People. Byla to první disco skupina, která zde zahrála a my za chvíli přidáme i několik dalších zajímavostí z hudební historie. Nikam neodcházejte, jsme vaše Signál Rádio a ze studia vám hezký poslech přeje Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Je tady poslední pracovní den tohoto týdne, který trávíte se Signál rádiem, a také dnes je u mikrofonu připravený kolega Lukáš Bláha, aby nás provedl hudební historií. Tyto události spojuje datum 26. června.
1: Signály hudební minulosti.
2: Signály hudební minulosti.
3: První vzpomínání nás vede za letopočtem 1988, kdy oblíbení Brosáci trůnili na vrcholu britského singlového žebříčku. Povedlo se jim to s nahrávkou nesoucí celkem přísný název Nic ti nedlužím. Šlo o jediné číslo jedna pro tuhle chlapeckou kapelu, kterou tvořili dvojčata Gosovi a Craig Logan v produkci slavného tria Stock, Aitken and Waterman.

Když jsme u sourozenců v populární muzice, velké pocty se dostalo jednomu z bratrské party Bee Gees. 26. červnový den 2018 byl Barry Gibb v Buckinghamském paláci pasován tehdy ještě princem Charlesem na rytíře.

Navzdory zaběhnutým konvencím před 21 lety americká zpěvačka Pink požádala o ruku svého přítele, motokrosového jezdce Kerryho Harta. Během závodu držela ceduli s nápisem Vezmeš si mě, v dalším kole ještě přidala dodatek Vážně, svatba se konala o rok později a pár je spolu přes občasné turbulence dodnes.

0: Máte naladěné Signál Rádio, začínají prázdniny a my vám hned na jejich začátku zařídíme skvělé zážitky. Co byste řekli tomu, kdybyste s rodinou mohli zdarma zavítat do některé ze 14 jeskyní u nás? V jeskyních se příjemně schladíte v horkých dnech, anebo se tam schováte při dešti a hlavně budete mít co obdivovat. Už příští týden budeme opět hrát kvízovou hru Ano nebo ne, kde vás od výhry dělí jedno jediné správné slovo. Když se vám zadaří, získáte rodinný lístek pro 2 dospělé a až 3 děti do 15 let a sami si vyberete, kterou z jeskyní navštívíte. Které konkrétně to jsou a další informace najdete už teď na našem webu signalradio.cz.
1: The Power of Love. Večeře při svíčkách, voňavá koupel jen vy dva a k tomu písničky plné něhy ze Signál Rádia. Objevte sílu lásky a udělejte si romantický večer. My vám k tomu budeme hrát ty nejkrásnější balady 80. let. Každý pátek od 9 večer do 2 do rána. To je 5 hodin ploužáků a písniček o lásce. To je The Power of Love na Signál Rádiu. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Uváděné páteční vysílání Signál Rádia. Přiblížila se 11. hodina. My se tady ve studiu proto budeme střídat. Dorazil už Lukáš Frelich, vítám tě.
1: Hezké dopoledne.
0: Tak máme tady dneska vysvědčení. Já, když si vzpomenu na svá školní léta a na den vysvědčení, tak kromě toho, že jsem měl vždycky krásnou kytici, kterou mi připravil děda z kytek na zahradě, on byl velký pěstitel, tak jsem šel vždycky pro to závěrečné vysvědčení s takovým zvláštním pocitem. Jako věděl jsem, jak to dopadne, člověk věděl, jaké měl známky v žákajdě, ale přesto tam určitá nervozita byla.
1: Byla, protože někdy třeba si furt jako doufal, že paní učitelka se jako smilovala, přimhouřila obě oči a třeba tam ta známka byla o něco lepší. Dokonce jednou se mi stalo, že jsem si myslel, že dostanu tu lepší známku a pak jsem zjistil, že tam mám tu horší. Takže já jsem chodil s taky jako velmi zvláštním pocitem a vlastně ten pocit přešel až potom, co jsem to vízo ukázal doma. Pak, když to prošlo, znamenalo to pro mě start prázdnin a velký pre. A taky si vzpomínám, že jsem jako za vysvědčení dostával odměny od rodičů, od prarodičů, takže vlastně jsem pozbíral takový kapesný na prázdniny.
0: Aha, tak u mě
1: teda, když bylo dobrý, jo.
0: Takže předpokládám, že to byla většinou finanční odměna.
1: Ano, ano.
0: Tak já jsem většinou pozbíral čokolády.
1: Jo, takhle.
0: To mi zůstalo dnes, ty sbírám pořád. Tak jo, přátelé, začínají nám prázdniny. U nás na Signál Rádio už s prvním letním dnem odstartovalo i 80. léto.

takhle se neloučí. Já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí.

0: Chris Lee a Josephine, bude 11 hodin, tady je Signál Rádio, hezký pátek. Za moment John Paul Young, taky Shine It O'Connor nebo UB40, takhle chutná a zní 80-kové léto na Signál Rádio. Teď už zprávy a taky informace ze silnic.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozor, dejte v Praze na jižní spojce ve směru na Černý most u nájezdu z Vídeňské ulice. Tady je nehoda osobáku s nákladňákem a očekává se nárazové zdržení, tak s tím počítejte a jeďte opatrně.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné červnové dopoledne na poslední školní den přeje Lucie Sinková. Novela zákona o elektronizaci zdravotnictví míří do meziresortního připomínkového řízení. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch doufá, že by ještě letos mohla projít oběma komorami parlamentu a začít platit v příštím roce. Pro zdravotní pojištění to podle Vojtěcha bude znamenat úsporu v řádu miliard korun ročně. Česko čeká v následujících dnech výrazné oteplení, kdy teploty mohou atakovat hranici 40 stupňů Celsia. Meteorologové ale zároveň upozorňují, že po velmi horkém víkendu přijde prudká změna charakteru počasí. Podle předpovědí se začne situace měnit už v průběhu začátku příštího týdne, kdy od západu dorazí déšť, přehánky a místy i bouřky. Po extrémních vedrech tak přijde citelné ochlazení a návrat k výrazně mírnějším teplotám. Od 1. července začne fungovat centrální evidence psů. Údaje do ní budou zapisovat veterináři nejpozději při nejbližším očkování proti vzteklině. Majitele psů ale vyzývají, aby nechodili do ordinací hned po spuštění systému. Obávají se jejich zahlcení. Kompletní evidence by měla vzniknout během 3 let.
0: Co se děje v regionu?
1: V pražském Kamíku dnes ráno srazilo auto seniora, který na místě zemřel. Příčiny nehody policisté teď prošetřují. Podle předběžných informací chodec přecházel mimo přechod. Nehoda se stala kolem 7:45 ráno v ulici Lhotecká. Chodec při střetu utrpěl zranění, který na místě podlehl, uvádí policie na síti X. Ještě dodejme, že chodec byl narozený v roce 1948 a řidič zhruba 30letý.
0: Sport.
1: Rozšířené mistrovství světa ve fotbale v Severní Americe překonalo ve včerejším programu historický rekord v počtu gólů střelených na jednom šampionátu. Zatím padlo 177 branek. Předchozí maximum z minulého turnaje v roce 2022 v Kataru bylo 172 gólů. Letošní šampionát se navíc poprvé v historii hraje s 48 týmy místo dosavadních 32. A ještě navíc padl 32 let starý rekord 3 568 567 diváků z mistrovství světa v USA 1994.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Rtuť v teploměru stoupá vzhůru. Odpoledne naměříme 32 až 37 stupňů Celsia. Po celý den bude jasno, místy přechodně polojasno. To byly zprávy a teď na Signál Rádiu hudba 80.
0: Signál Rádio.
2: 4 minuty po 11. hodině, hezké páteční dopoledne ze studia Signál Rádia. Za chvíli se budeme věnovat dovoleným, kam letos pojedeme a kolik utratíme, prozradujím v následujících 60 minutách. S vámi Lukáš Frelich a teď i Kim Wilde.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Kvíni, teď s námi na Signále rádiu. Češi letos plánují utratit za letní dovolenou průměrně o necelých 2100 korun na osobu více než loni. Vyplývá to z průzkumu Halliday Barometer, kterého se zúčastnili tisíce lidí z 26 zemí. Češi uváděli, že v letní sezóně na dovolenou vynaloží průměrně 36 tisíc korun. Více než polovina českých respondentů chce strávit dovolenou s rodinou u moře v Itálii nebo Chorvatsku. Lukáš Soural za zadavatele průzkumu k tomu říká.
1: Pokojová doba nám vlastně změnila to, že čeští obyvatelé již nejezdí na dovolenou jednou během prázdnin, ale volí raději to, že jedou na kratší dovolenou na začátku prázdnin a potom na konci prázdnin na druhou dovolenou a mají to tak, že vlastně děti chtějí přivítat do prázdnin a následně se s nimi i rozloučit. A nejčastěji naši obyvatelé jezdí na dovolenou dvakrát ročně, ale jsou tam i třikrát ročně poměrně často uvedení s tím, že pokud už volí třikrát ročně, tak alespoň 50% volí tu třetí dovolenou v České republice.
0: Ať už vyrazíte kamkoliv, nezapomeňte, že můžete mít Signál rádio neustále u sebe. Stačí mít v mobilním telefonu stáhnutou naší aplikaci. Díky ní vám budeme hrát ty nejlepší osmdesátky kdekoliv na světě.

0: Shineed O'Connor a taky Signál Rádio. Mimochodem i single, který patří do osmdesátkového léta. S námi se vstávat vyplatí, a to zvlášť příští týden, kdy budeme soutěžit o rodinné vstupenky do českých jeskyní. Vybrat si můžete ze 14 komplexů a vyrazit s rodinou. Stačí správně odpovědět v naší kvízové hře ano nebo ne. Kompletní seznam jeskyní najdete na našem webu signalradio.cz a v pondělí ráno vám budu držet palce.
1: Dovolená v osmdesátkách. To bylo MBčko naložené až po střechu. Máma balila řízky do alobalu, táta kontroloval benzín v kanistru
2: a my věděli, že vyrážíme za dobrodružstvím.

0: a nebo jen pod stan k rybníku za městem. Na tom vlastně nezáleželo.
1: 80kové léto mělo své neopakovatelné kouzlo.
0: Z tranzistoráku hráli Modern Talking, Sandra nebo Madonna a my měli pocit, že prázdniny nikdy neskončí. Časy se změnily, začali jsme létat, auta jsou rychlejší a místo mapy máme navigace.
1: Jedno ale zůstává stejné. Hity, které nestárnou.
0: Užijte si 80kové léto se Signál rádiem a hudbou, která vás vrátí do časů vašeho mládí.

0: Přiblížilo se poledne, tady je Signál Rádio. Za moment Alphaville, Cliff Richard nebo třeba Chris Norman. Prostě to nejlepší z 80. let. Teď už zprávy a doprava.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozor, dejte na Praze 6, v Patočkově ulici ve směru na Břevnov. Tady bourala dvě osobní vozidla u ulice na Malovance. Očekává se zdržení. Další komplikace je potom na Praze 9, Kvelská ulice ve směru do centra před Mladoboleslavskou. Tady je nehoda dvou osobních vozidel, neprůjezdný levý jízdní pruh a vytváří se kolona. Šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné červnové poledne přeje Lucie Sinková především všem, kterým začínají prázdniny. 1,5 milionu žáků a studentů dnes obdrželo vysvědčení. Výhodou například slovního hodnocení je, že si jej lidé, kteří tomu rozumí, mohou přečíst, v čem je dítě dobré a v čem by potřebovalo zlepšit. Dnes to u příležitosti konce školního roku řekla ředitelka základní školy Vodičkova v Praze Dagmar Zelená a dodala, že mnoho rodičů bohužel slovnímu hodnocení ale nerozumí. V jedné z vodních nádrží na Brněnsku se utopil mladistvý. Potápěči ho našli mrtvého po více než 2 hodinách pátrání. Na policejním webu o tom dnes informuje mluvčí Petr Vala. Tragická událost se ale stala už minulý pátek. Ještě dodejme, že Česko teď čeká rekordně teplý víkend a navíc první prázdninový, a tak policisté i záchranáři apelují na veřejnost, aby rizika u vodních ploch nepodceňovala. Zásilkovna rozšiřuje možnosti doručování do svých Z-boxů. Od začátku července budou moci e-shopy posílat do samoobslužných boxů téměř všechny běžné zásilky, nejen ty menší. Novinka se týká balíku o hmotnosti až 15 kg. Společnost zároveň pokračuje v rozšiřování sítě Z-boxů i jejich kapacit, aby zvládla rostoucí zájem zákazníků o bezkontaktní vyzvedávání zásilek. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský schválil novou 40-denní operaci, jejímž cílem je zvýšit tlak na Rusko a přimět ho k ukončení války. Podrobnosti plánu Kyjev nezveřejnil. Operaci má na starosti ukrajinská tajná služba.
0: Co se děje v regionu?
2: 2,5 milionu korun investuje v letošním roce Praha 1 do podpory sociálních služeb a protidrogové prevence. Pomoc z programu Jednička získají organizace, které poskytují podporu seniorům, rodinám s dětmi, lidem se zdravotním postižením, osobám ohroženým sociálním vyloučením a také lidem závislým na návykových látkách. Žádostí radnice dostala 37, projektů podpořila 29. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Trenér ekvádorských fotbalistů vyzval po včerejším vítězství 2-1 nad Německem fanoušky, ať výhru pořádně oslaví. Posvětil jim to i prezident, jenž na dnešek vyhlásil celonárodní volno. Ekvádor díky triumfu nad 4-násobnými mistry světa postoupil jako jeden z nejlepších týmů na 3. místech skupin poprvé od roku 2006 do vyřazovací fáze šampionátu.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Rtuť v teploměru stoupá vzhůru, odpoledne naměříme 32 až 37 stupňů Celsia. Po celý den bude jasno, místy přechodně polojasno. To byly zprávy a teď na Signál Rádio hudba 80.
0: Signál Rádio.
3: 12 hodin a 4 minuty, dobrou chuť k obědu. Udržet se v dobré kondici během tropických teplot pomůže jedna drobná věc, kterou bychom měli mít na paměti. O co jde, prozradím za chvíli na start Whitney Houston. Hezké poledne, přeje Lukáš Frelich.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Takhle zní osmdesátkové léto a taky Signál Rádio. Zdánlivě obyčejná věc může přispět k tomu, abychom se cítili v dobré kondici během veder. Podle odborníků jde o lžní povlečení. V těchto vedrech bychom měli peřiny a polštáře převlékat ideálně jedenkrát týdně. Díky tomu se prý našemu tělu bude během spánku lépe dýchat a pory na kůži snadněji pomohou ochlazovat a regulovat teplotu těla. Další doporučení zní rozhodně nezastílat, pouze takzvaně rozhodit peřiny přes den.

0: Velká klasika z 80. Level 42. Na Moravě začne slučování nemocnic. Víc informací vám dáme za chvíli. Do té doby Roxette, Elton John nebo Supertramp. Tak zůstaňte dál s námi a užívejte pátek.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami si vyberete, kam vyrazíte.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno.

0: Pátek odpoledne vám společnost dělá Signál Rádio. Kraj se chystá sloučit první dva špitály, bude jich ale více. Detaily zná kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Nemocnice v Letovicích na Blanensku a v Hodoníně budou prvními, které se zapojí do transformace 9 krajských nemocnic. O stavu transformace zastupitele informoval jihomoravský hejtman Jan Grolich. Zprávu už vzali na vědomí. Přeměnu nemocnic z příspěvkových organizací do vertikálního holdingu schválili krajští zastupitelé už v únoru. Opozice projekt ale dlouhodobě kritizuje. Transformace bude mít několik fází, dokončená by měla být v roce 2028. Náklady na projekt mají dosáhnout nejvýše 100 milionů korun a mají být rozloženy do 3 let. Strategické řízení nemocnic bude mít na starosti mateřská společnost, Jihomoravská zdravotní akciová společnost. Každá nemocnice si ale ponechá své vedení a odpovědnost. Podle harmonogramu by první 2 nové korporace mohly vzniknout ve 2. pololetí tohoto roku. Luděk Savana, Urbánek, Brno.

0: Michael Jackson, chvilku před 13. hodinou, za moment ABBA, Catherine and Waves, nebo třeba Fool's Garden, takhle zní 80. léto. Teď už zprávy a taky informace ze silnic nesmí chybět.
1: Signál rádio, doprava.
0: Pozor dejte, při výjezdu z Prahy po dálnici D8 20. km ve směru na Ústí, tady je nehoda nákladňáku s osobákem. Obě vozidla už by v současnou chvíli měly být na krajnici, ale i tak pro jistotu dejte tady nohu z plynu. Další komplikace vás potom čeká přímo v pražských Hřeporyích, ulice a Pocnarova se křižovatkou k Hřeporyím. Tady je nehoda dvou osobních vozidel a blokují křižovatku. Nárazově se zdržíte asi kolem 10 minut, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Těsně před začátkem prázdnin posloucháte Signál Rádio a zprávy pro vás má Lucie Sinková. Ministr školství Robert Plaga chce, aby vláda plnila programové prohlášení a výrazně zvýšila rozpočet ministerstva školství. Plaga k tomu dnes na Zlínsku při příležitosti konce školního roku řekl.
2: Tak ideální rozpočet je ten, který naplňuje vládní programové prohlášení a nebudu to brát jenom na příští rok, ale do konce volebního období jsou to desítky miliard korun navíc, protože pokud chceme, aby naše děti učili ty nejlepší z nás, tak je musíme jako společnost být ochotní zaplatit.
1: Ministr Plaga dnes předal vysvědčení žákům základní školy ve Velkém Ořechově na Zlínsku. Tropická vedra v Česku dál komplikují každodenní život a dopadají i na organizátory venkovních akcí. Kvůli vysokým teplotám, které se v některých dnech blíží extrémním hodnotám, už část pořadatelů přistoupila ke zrušení nebo alespoň přesunu plánovaných událostí. Důvodem jsou především obavy o zdraví návštěvníků i účinkujících. Japonsko dnes kvůli dvěma blížícím se tropickým bouřím zrušilo přes 200 letů a desítky vlakových spojení a doporučilo lidem evakuovat se z některých oblastí, kde hrozí povodně a sesuvy půdy. Nevlídné počasí zasáhlo také Tajvan, kde byly evakuovány stovky lidí a nejezdí tu některé vlaky.
0: Co se děje v regionu?
3: Přebytek ve výši 21 milionů korun vykázalo účetnictví Prahy 1 na konci loňského roku. Celkové příjmy dosáhly 1,155 miliardy korun, zatímco výdaje činily 1,134 miliardy. Vedle samotného rozpočtu zaznamenala městská část také historicky nejlepší výsledek ekonomické činnosti, který před zdaněním dosáhl téměř 684 milionů korun. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Finalistka z roku 2021 Karolína Plíšková se utká v prvním kole tenisového Wimbledonu s Terezou Valentovou. Linda Nosková narazí na Němku Elu Zajdlovou. A Lewis Hamilton se pokusí ve víkendové velké ceně Rakouska Formule 1 znovu zesílit tlak na lídra šampionátu Andreu Kimiho Antonelliho. Do boje o čelo se chce vrátit i Antonelliho týmový kolega George Russell.
0: Signál Rádio, počasí.
1: S předpovědí na víkend je tu Dagmar Honcová.
4: Česko má před sebou extrémně teplotně nadprůměrný víkend. Nejvyšší odpolední teploty budou dosahovat 40 stupňů Celsia. No a ty nejvyšší teploty naměříme v Polabí, v Poohří a také na jižní Moravě. Od vysokých teplot ale neodpočineme ani v nočních minimech, které budou zpravidla nad 20 stupňů Celsia. Od 11. do 16. hodiny bychom se tak měli zdržovat v chládku našich domovů a také zvýšit příjem nealkoholických tekutin.
1: Počasí a zprávy na Signál Rádiu střídá opět muzika z 80. let.
0: Signál Rádio.
5: Pár minut po 13. je s vámi Signál Rádio. Očekává se, že první den prázdnin bude na silnicích pořádně rušno. Co můžete dnes zažít, jsme prozradili v našem vysílání. Ráno vše si za moment připomeneme. Já jsem Lukáš Frelich a přeji hezké odpoledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Katrin and the Waves s námi na Signál Rádiu.
1: Co zaznělo dnes ráno na Signál Rádiu?
0: Začínají letní prázdniny a tak policie posiluje dohled na českých silnicích. Zvýšené kontroly budou probíhat dnes a zítra. Cílem je přispět k bezpečnosti a plynulosti provozu během jednoho z nejvytíženějších období roku, zjistil Jirka Svoboda.
2: Na začátku prázdnin je častou příčinou dopravních nehod nevěnování se řízení, ale i další faktory. Víc nám o nich poví náměstek policejního prezidenta Tomáš Lerch.
3: Já bych určitě chtěl apelovat na řidiče, aby nepodceňovali vliv počasí, protože vždy ty vysoké teploty spojené s vyšší intenzitou provozu o prázdninách opět znamenají zvýšené riziko vzniku dopravních nehod, a to i na těch hlavních silničních trasích, takže tady opravdu je potřeba myslet na to, aby jsme si dávali určité přestávky, pokud cestujeme někam dál, aby jsme dodržovali nějaký pitný režim a podobně.
2: V rámci celorepublikové dopravně bezpečnostní akce se policisté zaměří především na hlavní dopravní tahy a turisticky významné lokality. Zvýšené kontroly budou také o týden později, tedy na začátku prodlouženého víkendu.
0: V pondělí budeme znovu vstávat s vámi a kromě informací, které oceníte na start týdne, budeme i soutěžit o rodinnou vstupenku do jeskyní. Tak si to nenechte ujít a buďte s námi už o česti.
1: Vstávejte se Signál Rádiem.

0: Posloucháte Signál Radio, kde se už za chvíli vydáme do roku 1985 a budeme vzpomínat na single z magnetofonové pásky. Užívejte pátek, to nejlepší z 80. vám dáme za moment. Inexis, Celine Dion nebo třeba Bonnie M zahrají.
1: Signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií. Co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve Walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fanšmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin.

0: Takhle zní Signál Rádio a nejlepší playlist 80. let, který teď okoření single z Magneťáku.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Věděli jste, že filmový hrdina policajt z Beverly Hills Eddie Murphy natočil solové album? Tenkrát vzniklo trochu zhecování a došlo i na sásku s hereckým kolegou, který mu řekl, že nebude schopen natočit album bez vtipů. Sázka byla o 100 000 dolarů a Eddie Murphy je vyhrál. Desku natočil u Ricka Jamesa ve studiu během 3 dnů a teď si připomeneme jeho debutový single z roku 85. Party All Till Time.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Gazíbou chvilku před 14. hodinou. Tady je Signál Rádio a pokračuje 80. léto. Za chvíli Eros Ramazzotti, Sandra a nebo třeba Bobby McFerrin. Teď už nesmí chybět informace ze zpráv a taky z dopravy.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozor, dejte na výjezdu z Prahy po dálnici D10, 9,5 km ve směru na Mladou Boleslav. Tady je hromadná nehoda asi 5 osobních vozidel v koloně, je to neoznačené a průjezdný je pouze levý a odstavní jízdní pruh. Zdržíte se kolem 15 minut, tak s tím počítejte a šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Ve 2 odpoledne hezký červnový den přejeme nejen školákům, studentům, ale taky rodičům. Jsou tu další dnešní zprávy. Opoziční členové výboru pro životní prostředí požádali předsedkyni výboru Bereniku Peštovou o svolání mimořádné schůze kvůli jmenování nových ředitelů do čela České inspekce životního prostředí a zprávy Krkonošského národního parku. Sdělili to dnes novinářům ve sněmovně. Žádají, aby se jí zúčastnil ministr životního prostředí Igor Červený i nově zvolení ředitelé Pavel Straka a Petr Moravec. Chtějí se totiž dozvědět více o profesních kompetencích obou nově zvolených šéfů. České dráhy posilují kapacitu vlaků už na začátku letních prázdnin. Dopravce kvůli očekávanému zvýšenému zájmu cestujících upravil jízdní řády a část posilových vozů zařadil do provozu dříve. Navýšené kapacity se projeví hlavně na spojích z Prahy směrem na Moravu, ale i na linkách do Českých Budějovic, západních Čech a do východočeského regionu. Česko v posledních dnech sevřely mimořádně vysoké teploty. Dnes padl teplotní rekord už po 11. hodině dopoledne, a to na stanici Rýmařov, kde naměřili 30,3 stupně Celsia, což je o desetinu víc než dosavadní rekord z roku 1965.
0: Co se děje v regionu?
2: Organizátor pražské dopravy chystá na září malou revoluci v jízdních řádech. Dojde ke sjednocení sobotních a nedělních intervalů v metru. Na lince B se intervaly v ranní špičce zkrátí ze 140 na 130 sekund a na lince C se po automatizaci provozu počítá s ranními intervaly až 105 sekund. Víkendový provoz posílí také na linkách A a B a zkrátí se i intervaly během letních prázdnin. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Dvěma zápasy skupiny J vyvrcholí hlavní fáze na fotbalové mistrovství světa v Severní Americe. Přímý souboj o druhé postupové místo za jistými vítězi z Argentiny nabídne duel Alžírsko-Rakousko. Ten oživuje vzpomínky na kontroverzní událost ze šampionátu v roce 1982. Argentinští obhájci zlata narazí už na vyřazené Jordánsko. Utkání v Kansas City a Dallasu mají výkop v neděli ve 4 ráno středoevropského času.
0: Signál Rádio, počasí.
1: S předpovědí na víkend je tu Dagmar Honcová.
3: Česko má před sebou extrémně teplotně nadprůměrný víkend. Nejvyšší odpolední teploty budou dosahovat 40 stupňů Celsia. No a ty nejvyšší teploty naměříme v Polabí, v Poohří a také na jižní Moravě. Od vysokých teplot ale neodpočineme ani v nočních minimech, které budou zpravidla nad 20 stupňů Celsia. Od 11. do 16. hodiny bychom se tak měli zdržovat v chládku našich domovů a také zvýšit příjem nealkoholických tekutin.
1: Počasí a zprávy na Signál Rádiu střídá opět muzika z 80. let.
0: Signál Rádio.
4: 14 hodin, 2 minuty k tomu, tady je Signál Rádio. Za chvíli si připomeneme události z hudební historie a budeme taky hrát na start Freddie Mercury. Hezké odpoledne, s vámi Lukáš Frelich.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Signál Rádio. Hity osmdesátek.

0: Zpěvačka Sandra teď s námi na Signál rádiu. Dnes si připomeneme den, kdy chlapecká skupina ovládla britskou hitparádu. Stalo se to před 38 lety. Víc prozradí kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti. Signály hudební minulosti.
2: První vzpomínání nás vede za letopočtem 1988, kdy oblíbení Brosáci trůnili na vrcholu britského singlového žebříčku. Povedlo se jim to s nahrávkou nesoucí celkem přísný název Nic ti nedlužím. Šlo o jediné číslo jedna pro tuhle chlapeckou kapelu, kterou tvořili dvojčata Gosovi a Craig Logan v produkci slavného tria Stock, Aitken and Waterman.

Když jsme u sourozenců v populární muzice, velké pocty se dostalo jednomu z bratrské party Bee Gees. 26. červnový den 2018 byl Barry Gibb v Buckinghamském paláci pasován tehdy ještě princem Charlesem na rytíře.

Navzdory zaběhnutým konvencím před 21 lety americká zpěvačka Pink požádala o ruku svého přítele, motokrosového jezdce Kerryho Harta. Během závodu držela ceduli s nápisem Vezmeš si mě, v dalším kole ještě přidala dodatek Vážně. Svatba se konala o rok později a pár je spolu přes občasné turbulence dodnes.

0: Takhle hraje Signál Radio a Alphaville. Oslava dne tropů, industriální vycházka nebo cesta za kometou. O víkendu se toho bude dít opravdu hodně, pozvánku přidám za chvíli a nebudou chybět ani osmdesátky Faith No More, taky Fleetwood Mac nebo třeba Bengals. Tak si na to počkejte.
1: Nevíte, co se sobotním večerem a programy v televizi vás nebaví? Pak pro vás máme řešení. Pozvěte přátele, nachystejte dobré jídlo a pití a zapněte Signál Radio. Přidejte na hlasitosti a rozjeďte s námi skvělou 80s party. Ty největší taneční hity 80. let vás nenechají v klidu. Protančete večer a užijte si pořádnou 80s party Signál Rádia. Signál Rádia. Každou sobotu od 7 večer do půlnoci. 80s party Signál

0: Za 5 minut, 3:15 je s vámi Signál Rádio. Víkend je tady, kam se dá v Praze vyrazit, ví Honza Navrátil.
1: Hezký den, tak se školáci a studenti konečně dočkali. Prázdniny jsou tady a i první prázdninový víkend má v Praze určitě co nabídnout. A začneme třeba v zoologické zahradě, která v sobotu plánuje oslavit Mezinárodní den tropů. Budou komentovaná krmení a také setkání nad tématy ochrany tropických biotopů. Stará čistírna odpadních vod v Bubenči nachystala jak v sobotu, tak také v neděli komentované prohlídky i pro děti. Tak pokud se chcete schladit a věřte, že o víkendu určitě chtít budete, tak v Bubenči máte možnost. Naopak, pokud se chcete pořádně zahřát, tak si nenechte ujít další z industriálních vycházek. Tentokrát se v sobotu zájemci vydají za průmyslovým dědictvím Vysočan a během vycházky si přiblíží vznik a vývoj legendárních továren Aero a nebo ČKD. V sobotu odpoledne můžete s dětmi vyrazit také do Štefánikovy hvězdárny, na programu je tu kreslený naučný pořad Cesta za kometou. Asi nejlépe vám ale bude u vody. Pražská koupaliště jsou otevřená a zatím nabízí i poměrně čistou a kvalitní vodu. Tak hezký a i horký víkend přeje Honza Navrátil.

0: Za 3 minuty udeří 15. hodina, posloucháte Signál Rádio, kde hrajeme to nejlepší z 80. let, třeba za moment Erasure, Adiemus nebo Bruce Springsteen. Teď už nesmí chybět zprávy a taky jestli jste na cestách, budou se hodit informace z dopravy.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozordejte na výjezdu z Prahy po dálnici D11, první a půltý kilometr ve směru na Hradec. Tady je nehoda 3 osobních vozidel. Místo je označené, vozidla už by měly být na krajnici, ale i tak se vytváří nárazově kolona. Počítejte se zdržením a jeďte opatrně.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Příjemné odpoledne 26. června. Od mikrofonu vás zdraví Lucie Koldová. Pojďme si společně projít události, které dnes rezonovaly českým i světem. Soudkyně okresního soudu v Ostravě propustila po téměř 4-hodinovém jednání primátora Karviné Jana Wolfa, obviněného v korupční fotbalové aféře. Státní zástupce pro něj žádal vazbu, protože se obával, že bude ovlivňovat svědky. Soudkyně ale návrhu nevyhověla, zmiňované důvody neuznala. Ministerstvo vnitra porušilo práva hnutí SPD, když ho zařadilo do zprávy o extremismu za rok 2022. Rozhodl o tom obvodní soud pro Prahu 7. Omluvu hnutí ale nepřiznal. Dnešní rozsudek není pravomocný. Lze proti němu podat odvolání k městskému soudu v Praze. Počet utonulých ve Francii, kteří se v současné vlně veder chtěli osvěžit koupáním, vzrostl na 55, uvedla podle agentury AFP ministryně sportu Marina Ferrari. Pařížská policie dnes vyzvala organizátory hudebního festivalu Solidays, pochodu hrdosti na podporu komunity LGBT+ a sportovních akcí, aby je kvůli panujícím vedrům zrušili.
0: Co se děje v regionu?
2: 2,5 milionu korun investuje v letošním roce Praha 1 do podpory sociálních služeb a protidrogové prevence. Pomoc z programu Jednička získají organizace, které poskytují podporu seniorům, rodinám s dětmi, lidem se zdravotním postižením, osobám ohroženým sociálním vyloučením a také lidem závislým na návykových látkách. Žádostí radnice dostala 37, projektů podpořila 29. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Finalistku z roku 2021 Karolínu Plíškovou čeká v prvním kole tenisového Wimbledonu české derby s Terezou Valentovou. Předloňská šampionka Barbora Krejčíková se utká s domácí Henou Klagmenovou. Karolínu Muchovou čeká stejně jako na letošním Roland Garros Ruska Anastázia Zacharovová.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešní den je jasný, během odpoledne se na některých místech může vyskytnout kupovitá oblačnost. Nejvyšší denní teploty 33 až 37 stupňů a jak bude o víkendu, nám sdělí meteoroložka Dagmar Honcová.
3: Česko má před sebou extrémně teplotně nadprůměrný víkend. Nejvyšší odpolední teploty budou dosahovat 40 stupňů Celsia. No a ty nejvyšší teploty naměříme v Polabí, v Poohří a také na jižní Moravě. Od vysokých teploty ale neodpočineme ani v nočních minimech, které budou zpravidla nad 20 stupni Celsia. Od 11. do 16. hodiny bychom se tak měli zdržovat v chládku našich domovů a také zvýšit příjem nealkoholických tekutin.
1: A to je z aktualit vše. Pokračujeme v programu Signál Rádia. Krásné páteční odpoledne.
0: Signál Rádio.
4: 3 minuty po 15. hodině jste se Signál Rádiem. Ještě větší vedra mají být o víkendu, to jsme slyšeli, a tak za moment přidám pár rad, na co rozhodně nezapomenout a čemu se vlastně vyvarovat. Hezké odpoledne přeje Lukáš Frelich a taky Mič Jurč.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Irej Šorel teď s námi na Signál Rádiu. Víkend přinese teploty až kolem 40 stupňů. To sebou může přinést i různé komplikace, třeba v kolejové dopravě díky možným deformacím kolejí. V automobilové dopravě se nejčastěji mohou objevovat odstavená vozidla či deformace silničních povrchů. Ojedinělé se mohou objevit i výpadky proudu z důvodu přetížené sítě. Pro nás platí ideálně zůstat ve stínu, zbytečně se nezatěžovat a nehnat se do práce a hlavně kromě pitného režimu nezapomenout doplnit minerály. Jestli se chystáte k vodě na pláž, nezapomeňte na slunečník nebo vyhledejte stín na dobu od 11. do 16. hodiny a poslouchejte i Signál Rádio venku, třeba přes naší mobilní aplikaci.

0: Bruce Springsteen, Dancing in the Dark na Signál Rádiu. Jelikož je pátek, tak vám prozradím, co pro vás chystáme na zítřejší večer. Úderem 18. hodiny se o slovo přihlásí kolega Martin Hovorka a tady je na co se těšit. V Signálech světový hitparád vás vezme do světového žebříčku roku 1981. Takže udělejte si v sobotu večer čas, čeká na spousta vzpomínek a hlavně hitů, co nestárnou.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano, nebo ne.
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé víry.
3: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami si vyberete, kam vyrazíte.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno.

0: Za 2 minuty, 3:15, čas, kdy ve studiu Signál Rádia je nachystán kolega Áda Adam, ahoj.
1: Čau Luky, čau.
0: My jsme si tady povídali poměrně o zajímavém tématu, které vlastně řeklo, proč se v divadlech nehraje v létě a o prázdninách. Vy jste měli nedávno premiéru vašeho představení a bylo tam obrovský horko, protože nemůže být puštěná klimatizace, která by vlastně rušila během toho představení.
1: Je to tak, no, my jsme měli mimochodem s kolegyní Tereskou Veselou, tak my jsme spolu stáli na jevišti teďka v neděli 21. června. Bylo to úžasný, ale opravdu tam bylo neskutečný vedro a kor nám na tom jevišti, když na nás mířili ty reflektory. Mm-hmm. No já myslel, že padnu. Opravdu, jestli chcete někdo do sauny, tak si s náma můžete jít zahrát takhle do divadla v černu. To je výborný.
0: Každopádně diváci byli spokojení, bylo vyprodáno.
1: Ano, bylo. Bylo to úžasný.
0: A dali to všichni?
1: Všichni to dali. To představení bylo kratoučký, to má hodinku 15, takže si myslím, že je ideální stopáž. No a pak byl rautík, takže se všichni najedli, napili a byli spokojení.
0: Dobře, tak pojďme ještě říct to B k tomu. Kdy po létě bude to představení znova?
1: Hele, to nemáme ještě úplně domluvený, chystají se nějaký festivaly v létě, kde budeme na venkovní scéně, ale

0: Jste se Signála rádiem, kde bude za chvíli kolegyně Lucie Koldová se svými zprávami. Další osmdesátky už tu na vás čekají znít ve vašich reproduktorech. Bude například Elton John, Madonna nebo London Beat.
1: Signál rádio doprava.
0: Praha má nahlášenou hromadnou nehodu dvou nákladňáků a dvou osobáků v ulici v Holešovičkách směrem Liberecká. Bouralo se i na D1 na 14. kilometru ve směru na Brno, kde by měl být momentálně silný provoz. A pozor si určitě dejte i na pražském okruhu u sjezdu Exit 16 směrem na D1, kde osobák narazil do svodidel.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je pátek 26. června, něco málo po 16. hodině a přehled událostí je tady. Muž obžalovaný z vraždy manželky se cítí nevinný, řekla dnes jeho obhájkyně u krajského soudu v Pardubicích. Podle spisu loni v lednu na Orlicko-Ústecku maskoval čin jako ženinu sebevraždu. Obžalovaný dnes v delší úvodní řeči popisoval rodinné vztahy. Hrozí mu výjimečný trest, tedy i doživotí. V Praze dnes začaly jezdit první trolejbusy na tratích autobusových linek 131 z Bořislavky přes Hanspalku na Hradčanskou a 176 z centra na Strahov. Slavnostní zahájení provozu se dnes zúčastnili zástupci hlavního města a dopravního podniku. Zatím se jedná o zkušební provoz v omezeném režimu a paralelní autobusové linky zůstávají v provozu. Moskvou dosazený šéf anektovaného poloostrova Krym, Sergej Aksionov, oznámil vyhlášení nouzového stavu, který má podle něj pomoci řešit otázky ekonomického charakteru. Konkrétní důvody nesdělil.
0: Co se děje v regionu?
2: Hlavní město přišlo o jednoho z kandidátů na primátora. Ondřej Prokop z hnutí ANO totiž nebude kandidovat ve volbách a skončí ve všech funkcích. Zdůvodnil to tlakem médií na něj a jeho okolí po jeho kauze strojící bytů, které neuvedl v majetkovém přiznání. Podle předsedy hnutí Andreje Babiše se svolá mimořádný sněm pražské organizace. Z něj pak vzejde nový předseda. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Dvěma zápasy skupiny J vyvrcholí hlavní fáze na fotbalovém mistrovství světa v Severní Americe. Přímý souboj o druhé postupové místo zajistými vítězi z Argentíny nabídne duel Alžírsko-Rakousko, který oživuje vzpomínky na kontroverzní události ze šampionátu v roce 1982. Utkání v Kansas City a Dallasu mají výkop v neděli ve 4 hodiny středoevropského letního času.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Sobota bude jasná až skoro jasná. Během dne na horách na západě Čech skupovitou i vysokou průsvitnou oblačností. Nejvyšší denní teploty 35 až 39 stupňů, na severovýchodě 33 až 36, v 1000 metrech na horách kolem 31 stupňů Celsia. I nadále jsou v platnosti výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu před velmi vysokými teplotami i před nebezpečím požárů. Zprávy pro tuto hodinu jsou za námi, dál už jen příjemné naladění na vlnách Signál Rádia. Lucie Koldová vám přeje pohodový pátek.
0: Signál Rádio.
3: Posloucháte odpolední Signál Rádio, kde vás od mikrofonu zdraví moderátor Áďa Adam. Už za pár minut se společně vydáme na místo, které určitě stojí za návštěvu. Čekají vás největší záhady a tajemství světa. K tomu nebude chybět ani například skupina London Beat, tak držte signál.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Hladíte páteční vlny Signál Rádia, hledáte zajímavé místo, které byste během víkendu nebo o prázdninách navštívili, zkuste zámek v Lešanech na Benešovsku. Letos se návštěvníkům otevřel poprvé, už v květnu zpřístupnil secesní prohlídkový okruh a nově přidal i výstavu Největší záhady a tajemství světa. Víc prozradí manažer zámku Petr Lukas.
1: První patro zámku je úplně nově zpřístupněné poprvé v historii a představuje expozici Šťastný život v secesi. Ta je výjimečná nejenom soukromou sbírkou Zdeny Mudrákové ze Zlína, která je největší moravskou sběratelkou módy se zaměřením na secesi, ale také oživlými obrazy, které nahrazují klasické průvodce a obrazy představují významné osobnosti z historie zámku, ale i služebnictvo a návštěvy. Věříme, že tím, že se výstavy dostanou do povědomí, takže návštěvnost raketově vzroste.
0: Zámek v Lešanech na Benešovsku vznikl z původní tvrze ze 17. století. Komunistický režim ho zestátnil a poté ho využívalo zemědělské družstvo. Posledních 30 let ho rekonstruuje soukromý majitel, který mu znovu vrací jeho původní lesk.

0: Společnost vám dělá Signál Rádio, kde budeme od příštího týdne opět soutěžit o velmi zajímavou cenu.
1: Ano nebo ne na Signál Rádio.
0: Tentokrát budeme v rámci naší oblíbené hry Ano nebo ne hrát o rodinné vstupenky, které můžete během letošního roku využít k návštěvě některého ze 14 jeskyních komplexů v celém Česku. Letní měsíce lákají k vodě a na sluníčko, ale když tropické teploty útočí několik dní v kuse, začne většina z nás hledat příjemný stín. Můžete tak spojit příjemné ochlazení s fascinujícím rodinným dobrodružstvím. Stačí poslouchat každé všední ráno naše vysílání, dovolat se do studia a odpovědět správně jediným slovem, buď ano nebo ne. Pak získáte rodinnou vstupenku pro 2 dospělé a až 3 děti do 15 let k jednorázovému vstupu do kteréhokoliv ze 14 jeskyní. Vstupenka má platnost do konce roku 2026. Více informací na www.signalradio.cz. Držíme palce.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne? Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině. Ano nebo ne na Signál Rádiu. The Power of Love. Večeře při svíčkách, voňavá koupel, jen vy dva a k tomu písničky plné něhy ze Signál Rádia. Objevte sílu lásky a udělejte si romantický večer. My vám k tomu budeme hrát ty nejkrásnější balady 80. let. Každý pátek od 9 večer do 2 do rána. To je 5 hodin ploužáků a písniček o lásce. To je The Power of Love na Signál Rádiu.

strachy si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na bůrek, já taky po ruce lám. Jsem od rýma, cibulkama, tapety parmazán. Pět kilo hráků, nebo Gypsy, Calvin Klein. Tak, to zdá, že to není štěstí.

jenže zbývá spousta věcí a ty koupit lze. Takovej východ slunce je celkem v pořádku.

Páteční odpoledne trávíte se Signál rádiem, kde pro vás pravidelně hrajeme úžasné hity z let minulých. V této hodině nám tady budou ještě například znít Frankie Goes to Hollywood, Zaragoza Band nebo Joe Cocker. Užijte si 80-kové léto na Signál rádiu.

0: To je Signál Rádio, kde pro vás máme nachystanou už další parádní hudbu z let 80. Těšit se můžeme na takové hvězdy, jako jsou Jennifer Rush, CC Catch nebo Bonnie Tyler. Mezitím nás ještě čekají zprávy a aktuální dopravní situace.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozor si dejte v Praze v ulici Strakonická mezi křižovatkami ulic Zelíchovský tunel a Barandovský most. Měl by tam být momentálně neprůjezdný pravý jízdní pruh. Signál Rádio vám přeje bezpečnou jízdu za volantem.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké odpoledne ze studia Signál Rádia vás zdraví Lucie Koldová. Pojďme na přehled událostí. Usnadnit výměnu státních úředníků a pravidla jejich zaměstnávání přiblížit zákonníku práce má zákon, který sněmovna schválila hlasy vládních poslanců. Koalice ANO, SPD a motoristů chce touto normou nahradit od letošního listopadu zákon o státní službě. Tři evropská hlavní města Prahu, Berlín a Kodaň spojuje nová železniční linka, jejíž provoz dnes zahájili zástupci Evropské komise, německé vlády a železničních společností tří zemí na berlínském hlavním nádraží. Linka je jedním z 10 pilotních projektů Evropské unie na podporu přeshraniční železniční dopravy. Středeční zemětřesení připravila ve Venezuele o život 589 lidí. Zraněných jsou skoro 3000. Počet mrtvých se ve srovnání s předchozí bilancí více než zdvojnásobil. Pátrací a záchranné akce v zemi pokračují, uvádějí média.
0: Co se děje v regionu?
2: Studenti střední odborné školy na Pražském Jarově se i letos postarali o další využití dřeva z loňského vánočního stromu ze staroměstského náměstí. Vyrobili z něj zahradní domek a dvě lavičky, které využijí děti z azylového domu v Praze 4. Ze smrku, který byl na staroměstském náměstí o rok dříve, učně vyrobili krom jiného také hmyzí hotel. Ten byl umístěn v Krompachu na Českolipsku, odkud smrk pocházel. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Lídr průběžného pořadí mistrovství světa Formule 1 Ital Kimi Antonelli zajel nejrychlejší čas v úvodním tréninku na velkou cenu Rakouska. 19-letý jezdec Mercedesu předčil na trati ve Špilberku o 40 tisícin sekundy týmového kolegu Brita George Russella. Třetí byl Australan Oscar Piastri z McLarenu.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Jaké počasí přinese víkend, nám sdělí meteoroložka Dagmar Honcová.
3: Česko má před sebou extrémně teplotně nadprůměrný víkend. Nejvyšší odpolední teploty budou dosahovat 40 stupňů Celsia. No a ty nejvyšší teploty naměříme v Polabí, v Poohří a také na jižní Moravě. Od vysokých teplot ale neodpočineme ani v nočních minimech, které budou zpravidla nad 20 stupňů Celsia. Od 11. do 16. hodiny bychom se tak měli zdržovat v chládku našich domovů a také zvýšit příjem nealkoholických tekutin.
1: Je pátek po páté, zprávy končí, víkend pomalu začíná. Mějte pohodové odpoledne se Signálem.
0: Signál Rádio.
4: Signál Rádio. Signál Rádio a moderátor Áda Adam vás provází v pátek podvečer, kdy nám zní ty nejlepší hudební hity 80. let. Venku teplotní rekordy klepou na dveře a proto si už za pár minut povíme, jak poznat rozdíl mezi úpalem a úžehem a jak poskytnout v takovém případě první pomoc. Tak buďte i nadále s námi.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Pohodově hrajeme na Signál Rádio. Čeká nás opravdu nadprůměrně horký víkend. Víte, jaký je rozdíl mezi úpalem a úžehem? Taky si je často pletu, ale rozdíl mezi nimi přece je. V rámci úpalu se jedná o typ přehřátí, který vyvstane většinou z delšího pobytu v prostředí s vysokou teplotou, a to většinou od takových 35 stupňů. Příznaky jsou horečka, bolest hlavy, závratě nebo zrychlený tep a dech. Jak zajistit první pomoc? Ze všeho nejdříve musíme přenést dotyčného do chladné místnosti a postupně ho začít ochlazovat. Můžeme poskytnout i chladné nápoje a studené zábaly. Vše by mělo být podáváno tak, aby to nebylo postiženému nepříjemné. Úžeh se projevuje podobně, ale příčina je jiná. Tento typ vychází z déle trvajícího působení slunce na nekryté tělo. Při pomoci postupujeme podobně jako při úpalu, s tím rozdílem, že obklady dáváme i na hlavu. Jestli se stav dotyčného nelepší, na nic nečekejte a volejte záchrannou službu. Signál Rádio vám přeje bezpečný víkend.

0: osmdesátkové léto na Signál Rádiu, kde se ještě v této hodině můžeme těšit například na Buggles, Modern King nebo Queeny. K tomu si také už za chvíli připomeneme jedinečnou skladbu, která se kdysi nahrávala na pásky. Tak držte signál.
1: Signál Rádio má novou mobilní aplikaci. Vylepšený design, živé vysílání, informace o právě přehrávané skladbě, možnost poslat vzkaz, audiosprávu nebo fotku přímo do studia. Nechybí ani denní program nebo tipy, kam vyrazit za zážitky. Novou aplikaci stáhněte zdarma z App Store nebo Google Play podle typu vašeho telefonu. Signál Rádio a to nejlepší z 80. let budete mít s naší vylepšenou apkou neustále po ruce.

0: After Talking nám zněli ve vysílání Signál Rádia, kde nastal opět čas prohledat naší výjimečnou sbírku kazet do našeho magneťáku.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Síla lásky je neuvěřitelně krásná a co teprve s hudbou 80. let. Máme tu pro vás hitovku The Power of Love od Hugh Lewis and the News. Ta je rychlejší než slavné songy se stejným názvem od Jennifer Rush nebo Frankie Goes to Hollywood, které tady mimochodem také často hrajeme. Tuhle pecku můžete znát například z legendárního filmu Návrat do budoucnosti. Zapínám play na naše magiči.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Další skvělé skladby nám dělali společnost na Signál Rádiu, kde se vydáme za novinkami v dopravě. Příští hodině to pak na nás opět čeká to nejlepší z osmdesátek. Těšit se můžeme například na Tinu Turner, Bad Boys Blue nebo Police.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Bouralo se na D11 mezi 6. a 7. kilometrem ve směru na Hradec Králové. Mělo by tam být havarované vozidlo na vozovce, projíždějte opatrně. Bezpečné cesty vám přejeme ze studia Signál Rádia, které můžete pomocí DAB+ poslouchat prakticky po celém Česku.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pátek se přehoupil do své druhé poloviny a víkend už je na dohled. Lucie Koldová vám posílá podvečerní pozdrav ze studia Signál Rádia. V pátek odpoledne zasahovaly záchranné složky na pražském Pankráci u dvou nezletilých dětí, které zůstaly zamčené v rozpáleném autě. Podle svědka incidentu je jejich matka nechala ve voze, zatímco odešla do nedaleké prodejny. Hasiči kvůli záchraně dětí rozbili boční okno a následně je předali do péče zdravotnické záchranné služby. Absolutní český teplotní rekord, který je ze srpna 2012 a činí 40,4 stupně Celsia, by podle meteorologů mohl být překonán v sobotu i v neděli, přičemž maximální naměřená teplota o nadcházejícím víkendu by se mohla přiblížit nebo i překonat 41 stupňů. Mrakodrap Cytic Tower v Pekingu zasáhlo malé letadlo. Na místě probíhá evakuace. O události informuje CNN, zatímco The New York Times potvrdil pravost záběrů zachycujících pád trosek, které kolují na sociálních sítích.
0: Co se děje v regionu?
2: Přebytek ve výši 21 milionů korun vykázalo účetnictví Prahy 1 na konci loňského roku. Celkové příjmy dosáhly 1,155 miliardy korun, zatímco výdaje činily 1,134 miliardy. Vedle samotného rozpočtu zaznamenala městská část také historicky nejlepší výsledek ekonomické činnosti, který před zdaněním dosáhl téměř 684 milionů korun. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Motocyklový jezdec Filip Salač si devátým časem v hlavním tréninku třídy Moto2 zajistil účast přímo v druhé části sobotní kvalifikace na velkou cenu Nizozemska.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu bude zítra slunečno a jasno. Nejvyšší denní teploty 35 až 39, na severovýchodě území 33 až 36 a v 1000 metrech na horách kolem 31 stupňů Celsia. Foukat bude slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu. Tímto přehled zpráv uzavírám. Užijte si zbytek pátečního dne a příště zase naslyšenou.
0: Signál Rádio.
3: Tohle je Signál Rádio, kde nabízíme každý všední den přehled o zajímavých výročí. A ani dnes neuděláme výjimku a s kolegou Jirkou Svobodou nahlédneme tentokrát do minulosti v rámci 26. června, což je den, kdy byl Emil Zátopek vyhlášeným vítězem ankety Olympic století. Další historické události už za pár minut a Dádám vás bude i nadále provázet naší úžasnou hudbou.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Kromě úžasné muziky 80. let nabízíme i přehled zajímavých výročí. U svého mikrofonu je už kolega Jirka Svoboda.
1: Ladíte Signál Rádio, je 26. června, tedy den, kdy byla v roce 1793 patentována kořálka vypálená z bavlny. Asi dost zajímavé pití, ale já pro vás mám několik dalších dnešních výročí.
2: Signály z minulosti.
1: V tento den v roce 1999 vytrvalec Emil Zátopek, držitel 4 olympijských medailí a legenda české atletiky, byl vyhlášen vítězem ankety Olympionik století. Medaili století získal i zlatý hokejový tým ze zimních olympijských her v Naganu 1998. V roce 1983 byla v pražském IKEMu provedena první transplantace slinivky v České republice. V roce 1954 lékaři poprvé publikovali informace prokazující souvislost mezi kouřením a rakovinou plic. V roce 1926 se všesokolský sled poprvé konal na Strahově. Na značky se postavilo 100 000 cvičenců. A v tento den bylo v roce 1881 z kasáren v Českých Budějovicích vypuštěno 33 poštovních holubů. Mělo se tak vyzkoušet, zda jsou připraveni v případě potřeby doručovat zprávy. I love it.

0: poslech Signál Rádia, kde se už dnes po 19. hodině můžete těšit na oblíbenou rubriku Hvězdy na síti, kde opět nahlédneme pod pokličku nejrůznějších zajímavostí o našich oblíbených interpretech z 80. let. Ty jsou totiž aktivní na svých profilech na sociálních sítích a my tak víme nejrůznější podrobnosti, o kterých vám už po odbytí 19. poví více kolega Martin Čípa. Tak mějte naladěné Signál Rádio.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano, nebo ne.
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé víry.
3: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami se vyberete, kam vyrazíte.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
4: Signál Rádiu posloucháte online
2: na signálradio.cz.

0: Rádio, kde ještě jeden tip na výlet do vzdálenějšího podhůří Krušných hor má kolega Luboš Dvořák.
1: Zámek, který jsem navštívil, má nebo měl mimořádné sousedy. Vyznavači větru v Plachtě na Prkně znají vodní nádrž Nechranice. Absolventi dvouleté nedobrovolné vojny v Československé lidové armádě dodnes vzpomínají na tankový prapor v Podbořanech. A fotbaloví nadšenci pamatují vesnický klub FC Blšany, který v divokých 90. hrál nejvyšší ligu. Tak takové sousedy má zámek Krásný dvůr. Předchůdce mu byla původně gotická, později renesančně přestavěná tvrz. Duchovaná podoba zámku je výsledkem razantní barokní přestavby realizované Františkem Josefem Černínem na konci první čtvrtiny 18. století. K zámku přiléhá rozsáhlý úžasný anglický park založený koncem 18. století. V zámku je pro veřejnost otevřeno 18 místností, zařízených dobovým nábytkem z 18. a 19. století, ve kterých třeba přespal Goethe, císař František Josef I., kněžna Zaháňská, Metternich nebo Dobrovský. Krásný den z Krásného dvora přeje Luboš Dvořák.

Signál Rádio je s vámi i o víkendech. Sobotu a neděli vám zpříjemňujeme skvělou hudbou 80. let a přidáváme k tomu spoustu tipů na výlety, pozvánky na zajímavé akce, nabízíme to nejlepší z rozhovorů a informujeme o aktuálním dění, ale hlavně se staráme o vaší pohodu. Užijte si víkendy se Signál Rádiem.

0: Signál Rádio. Signál Rádio.
1: Páteční večer ladíte Signál Rádio, které vám už za pár minut nabíde další jedinečné vydání rubriky Hvězdy na síti s kolegou Martinem Čípou. Jste připraveni dozvědět se nejrůznější podrobnosti ze života známých hudebních hvězd z 80. let? Tak mějte naladěné Signál Rádio, kde vám pěkný poslech přeje od mikrofonu Áda Adam.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Madonna nám hrála na Signál Rádio, kde přišel čas na Hvězdy na síti s kolegou Martinem Čípou.
1: Hvězdy na síti.
2: Na Signál Rádio.
3: Na sítích skupiny Wham se objevila zpráva o připravovaném snímku Ten Days in China. Ten odvypráví příběh o tom, jak se George Michael a Andrew Ridgely stali vůbec prvními západními interprety, kteří v roce 85 mohli vystoupit v Číně. Snímek má obsahovat dříve nezveřejněné archivní záběry a do kin přijde na konci července. Rod Stewart pak oslavil Den otců se všemi svými ratolestmi a na Instagramu sdílel rodinné foto. A že se v životě činil, je potřetí ženatý a dětí má celkem 8. K příspěvku píše, že je na všechny pyšný. Kapela Europe propaguje své turné po letních festivalech. Dobrou zprávu ale nepřinesli na sítích fanouškům na Slovensku, kde tento týden nevystoupí. Celý rokový festival se totiž zrušil z finančních důvodů. Útěchou je alespoň nové album skupiny, které vyjde v září. A Bryan Adams stále oznamuje nové a nové termíny svého turné Roll with the Punches. A to poměrně dlouho dopředu. Po červnovém komorním koncertě v Janáčkově divadle se vrátí taky do Prahy, a to 13. prosince. Co je nového nejen v online světě, zjistíte taky na Instagramu a Facebooku Signál Rádia. Tak nás určitě sledujte. Hezký poslech přeje Martin Čípa.
1: Hvězdy na síti
2: na Signál Rádiu.

0: Posloucháte páteční Signál Radio, kde se vám budeme i nadále snažit zajišťovat skrz naší muziku 80. let klidný přechod do pohodového víkendu. Další jedinečné hity už tu vidím v našem playlistu. Těšit se můžeme ještě v této hodině na takové hvězdy, jako jsou například Elton John, D-Ream nebo Mike Oldfield s Maggie Reilly.
1: The Power of Love. Večeře při svíčkách, voňavá koupel jen vy dva a k tomu písničky plné něhy ze Signál Rádia. Objevte sílu lásky a udělejte si romantický večer. My vám k tomu budeme hrát ty nejkrásnější balady 80. let. Každý pátek od 9 večer do 2 do rána. To je 5 hodin ploužáků a písniček o lásce. To je The Power of Love na Signál Rádiu. Signál Rádio. Posloucháte online na signálradio.cz.

Signály pro radost. Právě teď můžete někoho potěšit hezkým vzkazem. Volejte studio Signál Rádia 910 260 910. Udělejte někomu krásnější den.

vašich reproduktorech mám zní signál rádio. Pamatujete na dobu, kdy cesty autem doprovázely řízky z alobalu, v kempech voněly buřty, u stanů a lehátek hrálo rádio a z reproduktorů zněly hity, které si pamatujeme dodnes? Časy se sice změnily, začali jsme více létat, auta jsou rychlejší, mobily více a více chytřejší. Jedno ale zůstává stejné, písničky vašeho mládí, které stále zůstávají v srdci. Užijte si proto 80-kové léto se Signál rádiem, které vrací do mládí přes hudbu z minulých let.

0: Signál Rádio. Signál Rádio.
1: S vámi je Signál Rádio, kde se vám od mikrofonu hlásí moderátor Áda Adam a už za pár minut se vám bude hlásit i kolega Lukáš Bláha, který pro nás má další zajímavosti o jednotlivých hitech v rámci Signálu hudební minulosti. Než se tak stane, ještě si před jeho povídáním něco zahrajeme. 80kové léto na Signál Rádio.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Víni nám hráli na Signál Rádio, kde už startují signály hudební minulosti s Lukášem Bláhou.
1: Signály hudební minulosti. Signály hudební minulosti.
2: První vzpomínání nás vede za letopočtem 1988, kdy oblíbení Brosáci trůnili na vrcholu britského singlového žebříčku. Povedlo se jim to s nahrávkou nesoucí celkem přísný název Nic ti nedlužím. Šlo o jediné číslo jedna pro tuhle chlapeckou kapelu, kterou tvořili dvojčata Gosovi a Craig Logan v produkci slavného tria Stock, Aitken and Waterman.

Když jsme u sourozenců v populární muzice, velké pocty se dostalo jednomu z bratrské party Bee Gees. 26. červnový den 2018 byl Barry Gibb v Buckinghamském paláci pasován tehdy ještě princem Charlesem na rytíře.

Navzdory zaběhnutým konvencím před 21 lety americká zpěvačka Pink požádala o ruku svého přítele, motokrosového jezdce Kerryho Harta. Během závodu držela ceduli s nápisem Vezmeš si mě? V dalším kole ještě přidala dodatek Vážně, svatba se konala o rok později a pár je spolu přes občasné turbulence dodnes.

0: Signál Rádio vám přeje krásný páteční večer, který tady věnujeme opět všem zamilovaným. Éra hudby 80. let neodmyslitelně patří nezapomenutelným hitům, ze kterých máme motýly v břiše a srdce se nám chvěje radostí. Připravte se proto se svou drahou polovičkou na čas strávený s těmi nejkrásnějšími baladami, které tady u nás na Signál Rádiu máme. Už od 21. hodiny vás to bude až do 2 hodin do rána provázet pořad The Power of Love.
1: Signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií, co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve Walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fančmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál Rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin. Signál Rádio. Posloucháte online na signalradio.cz.

vysílá Signál Rádio, kde se s vámi loučí moderátor Áda Adam. Budu se na vás těšit zase v pondělí. Užijte si zbytek pátečního večera z Power of Love a přeji vám krásný a pohodový víkend.

Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte Signál Rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se Signál Rádiem na 80kách digitálně v DAB+ po celém Česku. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio posloucháte online na Signál Rádio.

0: tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu.
1: Signál Rádio. Posloucháte online na signálradio.cz.